0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: music.
1: Exclusive new music.
2: Zdravím všechny posluchače Fajnu, já jsem Bejra.
0: Vždycky hot.
3: Fajn.
2: Koukám, jak klidně spíš.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
1: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

Are you coming in or what? Food Bakteru nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: než to bude všude.
1: Hity začínají tady.
0: Fajn.
1: Hudba.
0: Hvězdy, zákulisí.
1: A to nejlepší z internetu.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Pilíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: Nežeš playlist, žij léto.
1: It's just so hot. Fajn.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
0: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic. Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Somber.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Thank you very much.
11: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

0: Taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Zapoj teď na kavagorila.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Lil Peepy.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: Music.
6: Fine.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
10: Dneska jasno až polojasno, ojedinile se můžou vyskytnout přehánky. Nejvyšší denní teploty dneska 23 až 28 stupňů Celsia.
11: Fine.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
16: Jsme online.
17: Online.
16: Jsme na DAB+.
17: Plus.
16: Jsme
17: v aplikaci
16: Radia.cz.
17: Hot News.
10: Kulturní centrum Stalin na Letné může dál fungovat. Pražští radní rozhodli, že se areál vrací do tržního řádu, takže se tam můžou dál konat koncerty a další akce. Podmínkou je ale pravidelná kontrola statiky podstavce bývalého Stalinova pomníku, aby byl prostor bezpečný úplně pro všechny. Letadlo společnosti Smartwings z Prahy se krátce po startu muselo vrátit zpět na letiště. Posádka totiž zaznamenala problém s jedním z motorů. Na palubě bylo 189 cestujících a 6 členů posádky. Všichni bezpečně přistáli a nikomu se nic nestalo. Bizardní incident řešili v nemocnici v Číně. Jeden muž si zasekl krk mezi opěrku a opěradlo lavičky a nemohl ven. Kamarád mu chtěl pomoct, ale dopadl úplně stejně.
18: Fajn. Pozor si dejte na silnici 38 u obce Doxy, okres Česká Lípa. Tady je bohužel srážka osobáku se srnou, je to naštěstí bez ranění. Velký špatný taky na silnici 422 u obce Velké Bílovice, okres Břeclav. Tady je nehoda nákladního vozidla, probíhá tady provoz kyvadlovým jedním jízdním pruhem. A pozor taky na D1 mezi 77. a 76. kilometrem ve směru na Prahu, které je neprůjezdný levý jízdní pruh. Tolik dopravě, teď už Morning Boost.
19: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

0: Čeky zborci, krásné úterní ráno a krásný je hned z několika důvodů. Za prvý, už není pondělí. Za druhý, kulturní centrum Stalin na Letný může dál fungovat. A za třetí, trantarararara, konečně jsme si někdo pořídili data, neomezený data. Jo, a jinak je tady i Wendy.
1: Zdravím, krásný dobrý ráno.
0: Wendy, máš taky neomezený data?
1: Já mám neomezený data, no.
0: Když tak ti můžu udělat hotspot už.
1: Teďkon. Jo, ti gratuluju.
0: Tak dámy a pánové, jdeme neomezeně vyhrávat. V playlistu za malou okamžik Katy Perry, Harry Styles, nebo už teď Tiffany Harris. No a za chvilku vám řekneme, co si speciálně dneska dát k snídani. Hezký ráno. Morning Boost. Fajn.

0: takhle brzo ráno a už jsme stihli výlet do vesmíru. Katy Perry, její Last Friday Night, tady na Fajnu. 11 minut po 6. hodině, my máme ale úterý a zajímá nás, jak vypadá ta nejlepší ideální snídaně. Někdo by řekl, že je to rohlík se šunkou. Někdo, že to jsou synemínísky s mlíkem, někdo, že to je cígo s kávou, ale Wendy ví, že nejlepší ideální snídaně vypadá trošku jinak.
1: Takhle, na sociálních sítích vzniká nový trend, který teda už není to nová věc, co se děje, už je to tady dlouhodobě, jenom prostě známe to sociální sítě, to zase nafoukli, udělali z toho senzaci.
0: Jasně.
1: Ale jako za mě je to fakt super snídaně na léto, okay, kdy je fakt jako třeba 20 stupňů přes noc, což je fakt nepříjemné.
0: Jsem napjatej.
1: Je to croissant.
0: Ano.
1: Do kterého si vydlabete díru.
0: Oh.
1: A pak...
0: Bojím se, co přijde.
1: Do něho dáte zmrzlinu.
0: Uf.
1: Co bys čekal, že bych řekla?
0: Nic, nic, nic. Croissant se zmrzlinou.
1: Jo, a je to strašně dobrý.
0: Zajímavý. Kdo tohle to, pane bože, vymyslel?
1: Netuším, ale prodávají se podobný takový malinký kuličky v obchodech.
0: No.
1: Zmrzlý, no a to je úplně stejný těsto. A je to zmrzlina.
0: Tak dámy a pánové, od teď... Zapomeňte na cígo s kávou, nebo s jiným vždycky s mlíkem, od teď jedině croissant se zmrzkou.
1: Nebo nevodobě ještě vape a monster.
0: Jo,
1: dejte si radši tady tuhle tu srandu.
0: Tak všem dobrou chuť, pokud jste ještě nesnídali možnost třeba dnes dát si právě tady tu novou snídani. My pojďme dál snídat ke snídani nějaký ty songy tady na Fajnu. Michael Jackson, Billie Jean, to je dobrá snídaně. Vamos.

0: Královna léta, Zara Larsson, Lush Life, tady u nás na Fajnu, 21 minut po 6. hodině. Krásné, dobré ráno, za malý okamžik pokračujeme dál.
1: Jako třeba Earrings, tohle to si rozhodně dáme, Malcolm Todd.
0: Ideální song na probuzení. S čím se dál budeme taky probouzet? Třeba s tímhletím. Imagine Dragons, jejich Bones. Song o smrti, který v podstatě zní jako ta nejlepší party v životě. Tak to přesně za malý okamžik tady na Fajnu. Pak mrknem na dnešní tři random fakta. Dobré ráno všem.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.

0: Dáváte si fajn hezky při ránu v úterý. Tohle byla Olivia Rodrigo, její Drop Dead. No a tohle jsou tři random fakta.
1: Tři random fakta. Na planetě Zemi kdysi žil dinosaurus, který měl až 500 zubů a říká se mu Negersaurus. Kdo tvrdí, že paleontologové nejsou v pohodě, tak se plete. Ještě, že je to slepá větev, nedej bože, že bychom se z tohohle vyvinuli, mít přítelkyni s tolika zuby, potěš pán Bůh. Nebo vlastně spíš nepotěš. Podle průzkumu z poslední doby, aktuálně ze všech možných různých prací odcházejí ti nejlepší zaměstnanci. Pokud i vy momentálně jste v opouštěcím módu vašeho zaměstnavatele, znamená to, že jste prostě nejlepší. Wendy ptala ses na důvod, proč jsme jako jediný z fajnu neodešli. Tady je odpověď, není to, že bychom byli týmoví hráči. Jednoduše, nejsme nejlepší. A slovo verglovat vzniklo z točení klikou flašinetu. Je to tak, no. Pokud jste doteď nevěděli, že nějaký slovo verglovat existuje, nejste jediní.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of, the fate of Ophelia. Ophelia. Na fajnu 3 minuty před 6:45. Dámy a pánové, Wendy, má kolegyně, je zpátky a to znamená, že se budeme hádat. Budeme se hádat a budeme se hádat o to, co tady bude hrát za malý okamžik. Songfight za malý okamžik, můj song versus song, který vybrala Wendy. A někdo z vás, kdo vybere, čí song nakonec dnes zvítězí.
1: Takže startujte telefony za chvilku 7234 634 634. Budeme vás potřebovat, protože my jsme se samozřejmě i znovu vsadili. Ten, kdo vyhraje, respektive ten, kdo prohraje, bude muset doníst snídani. A jak jsme se bavili ráno, bude to croissant se zvrstí.
0: Ojoj. No tak buďte ready, 724 634 634 za malý okamžik. A Wendy, víš, že mě to docela chybělo?
1: Tady tohleto?
0: Jo, vždycky se takhle pohádat po ránu.
1: A ty nech to.
0: Vždycky odstartuje, mám takový lepší den, když už se jako pohádám ráno, pak už se nemusím s nikým jiným hádat. Tak dámy a pánové, tohle za malou chvilku. Buďte ready zavolat. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
10: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.

0: Ek DJ Coco, tak je kurdý. A ich Everything's Alright na fajnu. 8 minut před 7 hodinou. Dámy a pánové, Wendy opět za mikrofonem fajnu. A to znamená, že je tady opět náš klasický ranní song fight. O co jde?
1: Jde o to, že tady máme dva songy. Každý jsme vybrali jeden, no a na vás je rozhodnout, který z nich vyhraje. No a ten, kdo prohraje, ten, který song se nevybere, nebo respektive toho, kterého se song nevybere,
0: ano,
1: tak bude muset zítra donést snídani, která zní tak, že donese croissanty a k tomu zmrzlinu.
0: A jako už jako rovnou jako croissant ve zmrzlině, nebo jako že můžeš koupit croissant a pak až
1: koupíme, tu zmrzlině? Koupíme, co uděláme to až tady.
0: Dobře, dobře, tak jo, to je jednodušší. Dobrá, někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Ahoj, Jakub.
0: Čau, Kubo.
1: Ahoj, Kubo, jak se máme?
2: Ale pracovně.
0: A co děláš za práci?
2: Ještěrkáře.
0: Ještě jednou, promiň.
1: Ještěrkář.
0: Tak uvidíme, jestli to dneska bude ještěrkovat dobře. Uvidíme, máme tady nějaký ty songy. Tvým úkolem je vybrat jeden, dobře?
2: Jasný.
0: Tak jo, první možnost zní takhle. Kubo, pokud bys dneska měl chuť mít sex se superstar, tak tady je Kelly na jeho superstar. To je možnost číslo jedna. Možnost číslo... Cože?
2: A ta dvojka?
0: Dvojka zjí takhle.
1: Jdeme na to. Dvojka je Alex Warren, jeho Passenger. Teďka už vlastně druhá nejnovější songa, kterou má.
0: Kubo, je to na tobě.
2: Ale já vyberu tu dvojku, ta je trošku živější.
1: Ano! Ano!
0: Kubo.
1: Fiky, donášíš zítra snídani.
2: No to já, přitom se mi líbí, kde jezdit.
0: Dobře, tak
1: já
0: hlavně,
1: si taky myslím.
0: Tak hlavně, aby se ti dobře štěrkovalo. To je hlavně. No tak jo, Kubo, tak chceš to někomu ještě poslat, ten song?
2: Ale všem, co poslouchá, i vám do rádia.
0: Děkujeme. A já to naopak posílám tobě a všem, co dneska budou taky štěrkovat. OK?
2: Díky.
0: Tak jo.
1: A ti to rychle uteče. Ahoj.
0: Měj se.
2: Díky, ahoj.
0: Čau. Tak jo, Wendy, gratuluju, no.
1: Alex,
0: Wendy přijde Alex, po týdnu a hned si tady slízne smetánku.
1: Jo, jo,
0: dobrý
1: jo.
0: Den na to.

finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Nový tracky.

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Dámy a pánové, Wendy měla dát počasí, ale někam odběhla. Tak já nevím, podle mě bude dneska jako hezky. Teď je 17 a iPhone ukazuje až 26. Tak bude hezky. Tak jen ať to víte.
2: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Čím dál větší vedra komplikují výuku na školách. V přeřátých třídách se žáci hůř soustředí a tak se diskutuje o delších letních prázdninách. Důležitější ale než prodlužovat volno, je podle odborníků školy lépe připravit na vysoké teploty. Chovateli exotických hadů v Plzni vítr zabouchl dveře od bytu, kde zůstaly dvě volně se pohybující krajty královské. Policie dveře otevřela speciálním nářadím a chovatel pak oba hady bezpečně zajistil. Benny Blanco zveřejnil tracklist svého nového alba. Deska vychází už tento týden a nabídne i několik známých hitů, no ale dokonce i ty nové.
2: Fajn.

0: Wendy, kde jsi byla? Už tady měla být 4 minuty, ty magore.
1: Já jsem se zakecala s naším hudebním manažerem.
0: S ním, že se dá zakecat, jo. Není vůbec zajímavý. Wendy, řekla bys nám rychle, jak bude venku?
1: Hele, dneska je to jasný, jasno až polojasno, jedině přehánky, no a 23 až 28 stupňů.
0: Takže jsem to řekl vlastně dobře, že bude hezky.
2: Jo, tak, bude hezky.
0: Dámy a pánové, pokračuje Morning Bush na fajnu, s váma Fiky, taky Wendy. No a hlavně náš playlist, před náma Loi, Red Eyes, taky Milky, Milgrap, jejich Just The Way You Are, no a za chvilku koukneme na takovej menší bizárek. Tak ještě ráno, jdem na to. Morning Boost. Fajn. A pokud se dneska někdo chystáte hrát poker, tak nezapomeňte na Poker Face. Stejně jako na něj nezapomínáme my. Lady Gaga. Hey, Poker Face. Tady na fajnu. Tak ještě ráno, borci.

0: Lo její Red Eyes vy si dáváte úterní ranní Fajn rádio 10 minut tak po 7. No a pojďme na nějaký ty bizáry.
1: Bizár dne. Bizár dne.
2: Dámy a pánové, novej školní rok se blíží a pokud jste si někdo vybrali Cornellovu univerzitu v New Yorku, kde až do včerejška bylo dovoleno zpracovávání divokých zvířat, tak mě to mrzí, ale tohle tam potom, co si studenti ulovili a uvařili medvěda, zakázali. Ano, slyšeli jste správně, studenti ulovili a uvařili medvěda. A někdo nám bude říkat, že je špatný pitvat žábu, jo? Na tomhle je bizarní snad úplně všecko. Řekněte mi prosím, jak byli tihle studenti jako schopní ulovit medvěda? Takhle to dopadá, když moc hrajete Red Dead Redemption. Dvojku. Jak jako, že na té univerzitě bylo povoleno zpracovávání divokých zvířat? To si jen tak jako každý mohl ulovit krocana, když se mu zachcelo? Když bylo jako, když byla zavřená menza, nebo co to jako je? Jak se ti povede chytit medvěda? A ještě k tomu v New Yorku. To si pro něj došli do zoo. Já chápu, že měli třeba hlad, jo? Od toho jsou jako ale čínský polívky. A chápeme, že ulovit medvěda je aura farming. A chápeme, že Leonardo DiCaprio tiše závidí. Ten z fajtu s medvědem po svých neodešel.

0: který se tam jen přišli najíst. A dokonce tabule s nabídkou svítila nabídkou. Žádný John a Mary se berou, nebo tak něco. Kamo, co?
1: Ono to má totiž příběh. Tenhle ten pár se seznámil právě v McDonaldu, kde spolu pracují. Proto tu svatbu měli jakoby v té pobočce.
0: Jo, takhle.
1: Ale já si třeba nedokážu představit, že bych měla tady na fajnu svatbu, chápe? Proč v práci? Proč to je někde v té přírodě, kde je to hezký, nebo klidně i v tom kostele? A proč v Mekáči? V práci, chápeš?
0: Ne,
1: v práci.
0: Ne. Ne.
1: To je bizar.
0: A hlavně, že jo, z toho vyplývá jasný ponaučení, nikdy neoslovujte holku v KFCčku, v Mekáči, v Burger Kingu, v něčím takovým. Pak byste tam museli mít svatbu. A to nechceme.
1: Napadá vás nějaký bizární místo, kde byste fakt nechtěli svatbu?
0: Ty vado, mně napadá třeba akvapark.
1: Lidi, 724634634, pojďte rád vědět, proč akvapark? Za tebe teda, Fiky.
0: Já nevím, tak lidi všichni jsou tam mokrý. A nepotřebuji mít, aby byli mokrý lidi na mý svatbě. Dámy a pánové, jak říkala Wendy, 724634634. Na jakém bizarním místě byste nechtěli mít svatbu? Pojďte rád vědět. Morning Boost.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Je mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
11: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
12: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
13: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.

0: Tohle je úterní Morning Bush na Fajnu, Ed Sheeran, jeho Esizam, neboli v perštině Má lásko. No a Má lásko si teď nově říká i pár, který si své ano řekli při vůbec první svatbě v Mekáči. Na místě, kde se tyto dvě šťastné duše seznámily, a na místě, kde oba pracují. Nás zajímalo, na jakém bizarním místě byste vy nechtěli mít svatbu.
1: Píše třeba taková Hanka. Ahoj, za mě je bizár svatba na nuda pláži.
0: Okay. A tak zase by to nemusela být nuda.
1: Wow.
0: Já tady mám zprávu. Ahoj, kdybych měl mít svatbu na místě, kde pracuji, tak pochybuju, že by mi žena řekla ano, už jen kvůli tomu, že dělám vyhazovače v bordelu. Zajímavý. Děkujem za zprávu.
1: Je tady taky zpráva. Ahoj, no jelikož pracuji jako řidič popelářského vozu, tak úplně nevím, jestli bych chtěl svatbu někde na skládce. Ale svatební dary by nemuseli víc řešit.
0: Jsi tam něco vyštrakali. Ale sušička by mohla fungovat ještě. Čau, čau. Místo, kde bych nechtěla mít svatbu, je KFC. Otrávený hosty bych si na triko nevzala. S tím KFkem se to potáhne ještě hodně dlouho, co Wendy?
1: Netuším, hele, byl jsem součástí bizáru. Kamarád měl svatbu normálně na náměstí při oslavách titulu Pardubic. Byla to jen malinká svatba, ale i tak šílenost, protože kdyby se ten titul mistra ELH nevyhrál, tak se musí jí vzít také, ale užili jsme se to.
0: Tak to je hlavní, jste si to užili. No, děkujeme všem, co jste napsali. Pokud chystáte nějakou svatbu, tak hodně štěstí, ať to dobře dopadne.
1: A nemějte to na skladce.
0: Na skladce.
1: Ani ne ve vaší práci.
0: Spousta spokojených, šťastných let samozřejmě.
1: Si vlastně říkám, že třeba, víš co, doktoři, kdyby se brali na těch příjmech urgentních, víš, na pohotovosti. Tam lidi umírají bez nohy a oni jako, berte si tady tu přítomnou.
0: Ano.
1: Ano, beru.
0: Ano.
1: A prosím, pomoct!
0: Už to někdo ufikněte!

Flowrider. Nás přivítal u sebe doma, jeho, respektive My House na Fajnu. 2 minuty před 7:45. To znamená, že pokračujeme dál v playlistu za malý okamžik. Třeba tohle. Leony, její Don't Worry. A nebo taky třeba tento song.

0: mrkneme na další bizárek, jak to v téhle hodince máme rádi. Morning Boost. Fajn.
1: Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak, já jedu k vám.
2: Mobilní servis.cz. Opravy hned.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: včas na duplex.cz.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
3: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
4: Matrace za hubičku.
5: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
6: Že nic neřešíš.
5: Přesně.
6: Proto jsme vybrali Auto ESA.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.

0: Lukas, Steve, Up Till Down. V tuhle chvíli na Fajnu, 7 minut před 8 hodinou. Dámy a pánové, dávejte dobrý pozor, aby se případně tahle věc, o které vám teď jdu říct, nestala taky. Stala se totiž kuriózní situace, před kterou nás jako malé varovala mamka. Nestrkej mezi ty žbrdliny hlavu, zasekneš se a bude muset volat hasiče. Jo, tak jistý týpek přesně takhle neposlouchal nejspíš mamku a zasekl se mezi žbrdlinama, když v nemocnici čekal, než se dostane na řadu. Pozor, tenhle příběh pokračuje. A co víc, měl s sebou kamaráda, který byl ještě chytřejší, respektive blbější. Chtěl mu názorně ukázat, jak se z toho zaseknutí mezi žbrdlinama má dostat, nejspíš asi nějaký profesionál. A zasekl se taky. Jo, prostě tam uvízli. Oba dva.
1: Skvělý kamarádo nepohody.
0: Jo, aspoň to nenechal.
1: Nenechá tě v tom, protože vlastně to je dobrý kámoš.
0: A my jsme mysleli, že film Blbý a blbější má jenom dva díly. možná si to spletu s tou novou řadou Patámata. Teď nevím. Jo? Ale víš, co si říkám? Že štěstí, že byli v nemocnici. Že jim jako mohli hned pomoct.
1: No, jakože na to potřebuješ hasiče, ale aby tě vyprostili.
0: A tak třeba jim zatím dali, já nevím.
1: Nějaký sedativ.
0: No, právě. A třeba to udělali na schvál, když tam zasekli.
1: Já by mohli jít na řadu, ale jakože smart. Jo.
0: Takže z toho jasně vyplývá, pokud nechcete čekat v nemocnici, než se dostanete na řadu, zasekněte se mezi žbrdlinama. Morning Boost. Fajn. Ne, nedělejte to.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Ale fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Venku dneska jasno až polojasno, ojediněle se můžou objevit i přehánky, no a nejvyšší denní teploty dneska 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot
0: news. Kanabionidy z volně dostupných automatů jsou podle odborníků čím dál větší problém. Po jejich užití se v Česku otrávilo už přes 100 dětí. Některé skončily dokonce i v nemocnici. U části těchto látek může být účinek podle expertů velmi silný a dokonce i nepředvídatelný. Italští potápěči objevili u Sicílie vrak římský lodi starý zhruba 2100 let. Uvnitř byly stovky překvapivě dobře zachovalých amfor, které nejspíš sloužily k přepravě vína. Vrak leží asi 3 míle od sicilského města Mazara, takže vlastně antický vinný sklep pod vodou. Brad Pitt v novém rozhovoru přiznal, že po 7 letech střízlivosti znovu začal pít alkohol. Herec přitom o své minulosti s alkoholem mluvil otevřeně už dřív. Teď popisuje, jak se jeho vztah k pití po letech abstinence změnil.
1: Fajn.
2: Pozor si dejte na D0 na 16. kilometru ve směru na Ruzyň. Tady se srazil osobák s nákladňákem, přikáží na vozovce, průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Velký špatný taky na D5 mezi 78. a 79. kilometrem ve směru na Rozvadov. Tady je havárie osobního automobilu. A pozor taky v Olomouci, v ulici Střední Novosadská, tady se srazily 2 osobáky. Tolik k dopravě, teď už Morning Boost.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Fleshem s 8 hodinou a s Fajnem. Pokračuje Morning Bush na Fajnu. Dámy a pánové, tahle hodina bude o lásce. Jelikož si řekneme, jak zbalit jistou zpěvačku, respektive jak já ji zbalím. A samozřejmě tady v playlistu jsou připraveny nějaký ty songy.
1: Třeba jako Robin Schulz, Sigala, Zoe Weezy, AM to PM, nebo teď už Felix, Ray Dalton, Call It Love.
0: Jdem na to. Morning Boost. Fajn.

0: Robin Schulz, Sigla, Zoe Wiesig, M2 PM na Fajnu. Dobré ráno všem, 9 minut po 8 hodině s Fajnem. Dámy a pánové, už jsme si dneska řekli, kde nemít svatbu. Ale pokud zatím takhle daleko nejste, a třeba jednou byste chtěli, pojďme si říct, kam nebrat ženu na první rande podle žen. Máme tady Wendy, jakožto zástupkyni. A Wendy, potřebuji, abys mi řekla, jestli to sedí nebo nesedí.
1: Okay,
0: jo?
1: Pojďme na to.
0: Takže, 8% žen by odmítlo první rande v kině. Sedí to?
1: Záleží, jestli platí lístek i popcorn.
0: Okay.
1: Pokud ne, odmítám.
0: Okay. Podle 22% žen, nebo 22% žen by odmítlo hlasitý noční klub.
1: Ne, to bych nešla, no.
0: Potom tady máme 25% žen by odmítlo útěkovou místnost, escape room, únikovou.
1: Já tak si nesouhlasím, tam bych šla. Tam jo? Totiž zjistíš, jak ten člověk přemýšlí.
0: Jak funguje, jestli vám to jde společně. Jo.
1: To je docela dobrá věc, mají jenom nevědět, do čeho jdou.
0: Pozor, 34% žen by odmítlo double date. Neboli dvojité rande.
1: Jo, to bych taky odmítla. Když jdeš poznat člověka, který ho pořádně neznáš, tak tam nejseš další dva lidi, který neznáš.
0: Asi tak, jako zastříš se ještě na někoho dalšího. Nedej bože, že by se to ještě nějak jako mečlo jinak. jít nakupovat.
1: První no, to jako vůbec.
0: Ne jo.
1: Ne.
0: A nikdy by ti jako kupoval třeba věci, jako že byste šli nakupovat kvůli tobě?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: A co třeba takhle jít si zaplavat?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne. Určitě ne.
0: A co třeba takový videokol? Že se jako zavoláte na videu.
1: To je, tomu říká někdo rande? Jo. Ne. Pane bože, ne. Stokrát ne a ne. To je živý.
0: A počkej, ale tak co třeba tohle?
1: No.
0: Poslední možnost.
1: Uh-huh.
0: Jít k němu domů.
1: Ne. Ne.
0: Na film.
1: Ne.
0: Na horor. Až mi z toho spadl mobil na zem. Dámy a pánové, kam byste na první rande nešli vy? 724 634 634. Pojďte nám dát vědět. Morning Boost.

Chemical Brothers, jejich Go. Song, který tady miluje naše posluchačka Klárka, doufám, že nás poslouchá. Pokud posloucháte i vy, teď v tuhle chvíli fajn, 18 minut po 8 hodině, tak jsme před malou chvilkou si řekli, kam nebrat ženu na první rande. Zajímalo nás, jestli byste to nějak jako doplnili a případně kam byste vy nešli na ženu na první rande. Zajímalo nás, jestli byste to nějak jako doplnili a případně kam byste vy nešli na první rande. Tady jsou

0: zjistili, že se oba lodí bojíme.
1: Mm-hmm, super.
0: Je fajn?
1: Je hezký.
0: Ale zase jste to oba dva jako pro sebe podstoupili. Víš, jak byste oba dva věděli, že se bojíte lodí a šli jste na loď, aniž byste věděli, že se bojíte lodí, až tam jste zjistili, že se bojíte lodí.
1: Ale to vás muselo semknout, ne? Společně
0: přesně,
1: vlastně.
0: Přesně. Mega semknutí. Pak tady máme zprávu, která zní: vemte holku na operu. Jen tehdy máte 100%, že budete zajímavější než okolí. A pokud ne, zkusil bych kluky. Wendy to evidentně pobavilo. Wendy, ty bys šla na operu?
1: Ne, nešla bych.
0: Ne, že bych tě zval, jo, to ne. To ne. No tak děkujem všem, co jste napřeli. Za malý okamžik uvidíme, jestli vezmu na operu já takovou Sabrinu Carpenter. Morning Boost. Fajn.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. Acema už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
14: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
15: Potřebujete dětské kolo?
16: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
15: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
16: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
15: Raskal
16: a Bíny.
15: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
16: Happysport.cz.

0: Gabriel, její wishful thinker. Něco se nám dohrává tady v úterním fajnu. No a pojďme si říct, že Sabrina Carpenter něco oznámila, něco velkého. Fiky, chceš si to říct?
1: No tak jednoduše řečeno, Sabrina prostě řekla, že bude chodit s tím, kdo bude umět všechny její písničky.
0: Máš na to?
1: Já si myslím, že jako mohl bych mít, no.
0: Myslíš si, že opravdu znáš všechny písničky?
1: Jako nevím, no. Hele. Jako teď se trošku bojím, ale jako znám jich hodně.
0: Možná je tam s tebou někdo, kdo si říká, wow, tak teď bych mohl mít také šanci u Sabriny Carpenter, takže pojďme se dát tři písničky. Já jsem vybrala záměrně tři. Každý, no takhle, je to od nejjednoduššího po fakt jako těžký písničky, který možná ani nevíš, že jsou vodní.
1: Dobře.
0: Takže, tvým úkolem bude, i vašim, klidně kdo posloucháte momentálně teďka, doplňovat text.
1: Tak jo.
0: Tak jo, jsi na to ready?
1: Jsem na to.
0: Dobrý, tak pojďme.
1: Stupid. Or is it? Slow. Maybe it's.
0: Maybe it's.
1: Useless. But there's a cute word for it. I know.
0: A pojď.
1: Meča.
0: Dobrý, tak jedničku jsme zvládli. Pojďme dál.
1: Tak a dál už to neumím.
0: Ne?
1: Moment, ten
0: začít. Who gets married to a
1: father? Tu máš napsaný text.
0: I'm not just trying to multiply.
1: No tak ty máš taky šanci.
0: A víš, jak se aspoň jmenuje?
1: Thumbs.
0: Je to
1: jako já ji znám, ale tolik jako zas neposlouchám.
0: Can you start again?
1: Evidentně jo.
0: Tak tady aspoň, a víme, že ji znáš, dobrý, tak to by možná docela šlo.
1: OK.
0: A pojďme na poslední. Ta je fakt těžká. I've been waiting for a long time. Testicle strum, but like... Nebude tvoje, Fiky!
1: A tohle co je stejně nějaká...
0: Wonderful.
1: Počkej, to je nespravedlivý tohle.
0: Ale je to spravedlivý, řekla všechny.
1: Ale jí tady asi 13.
0: To je jedno,
1: řekla všechny. Já nebudu chodit s 13 letou Sabrinou
0: Carpenter. Tohle to je, by the way, Take on the World. Je to právě z Disney, já nevím, jestli to byl seriál, jmenovalo se to Girls Meet the World.
1: Ano. Ano, to vím, ale...
0: Není tvoje, Fiky! Je mi líto.
1: Takhle mezi náma, stejně mám už 5 let vztah, jo, takže... Takže Sabrino, máš smůlu.
0: Ale třeba někdo z vás věděl všechny, tak kdybyste náhodou, tak ji napište.
1: Držíme palce.
0: Držíme palečky. A pokračujeme, co tam bude, Fiky?
1: Sabrina Carpenter jí espresso, právě jako na fajnu. A to zrovna umím.
0: Jo? Hmm. Tak to jsem zvědavá. Fajn, vždycky hot, vždycky morning. Morning boost. Morning boost. Tak pojď. Sabrina Carpenter, espresso, v podání ještě na featu Fiky.
1: Nohy, cikba mi je vrná, jo, jestli dá svý a geso.
0: No nic, my už to necháme jenom pro vás.

0: Kygo, One Republic, jejich Chasing Paradise. Krásné, dobré úterní ráno, minutu před 8:45. Za malý okamžik na fajnu.
1: Do konce týhle hodinky Somber 12-12.
0: Kromě jeho, třeba Fastboy. Song Beautiful Life. Tohle nás bude doprovázet za malý okamžik. No a dámy a pánové, od 9 hodin Music Boost a Andrea Kouška, tak na to buďte ready. Morning Boost.
2: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
16: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

0: Last Boy, Jeho Beautiful Life na Fajnu. 4 minuty před 9 hodinou, to znamená pouze jedno jediné. Morning Boost opět dosáhl svého konce. Po dlouhý době v plný sestavě. Ano, dneska jsme tu byli kompletní, i Wendy tady byla. Wendy. Konečně se tě můžu zeptat.
1: To se ti dneska líbilo.
0: Ano! A co to teda bylo?
1: To, že jsi neuměl písničky Sabriny Carpenter.
0: Ale jo.
1: Ne, nevěděl jsi.
0: Ale jo, věděl jsem, ale to, že ty jsi mi pouštěla nějaký písničky, které už byly hrozně starý.
1: Ne, řekla všechny.
0: A na moji obhajobu, ona má už asi 5 alb, což je asi 70 písniček. Nauč se 70 písniček.
1: Nevím, od Helenky určitě taky znáš všechno. Od Vondráčku.
0: Tak odsaď, podsaď zase. Vše jiná liga, jo. Tam ještě nejsme. Mějte se krásně, dámy a pánové, užijte si zbytek dne, pokud to půjde nějakým způsobem, a zítra od 6. Čekíš.
1: Ahoj.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Hernaudětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Tak jo, dneska už docela normálnější počasí, celý den jasno a teploty 23, maximálně 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30 a na horách kolem 20. To už se dá.
10: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Jsme online.
15: Online.
14: Jsme na DAB+.
15: Plus.
14: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
9: 3 minutky po 9. hodině máme tady Míšu.
16: Kulturní centrum Stalin na Letné může dál fungovat. Pražští radní rozhodli, že se areál vrací do tržního řádu, takže se tam můžou dál konat koncerty a další akce. Podmínkou je ale pravidelná kontrola statiky podstavce bývalého Stalinova pomníku, aby byl prostor bezpečný úplně pro všechny. Letadlo společnosti Smartwings z Prahy se krátce po startu muselo vrátit zpět na letiště. Posádka totiž zaznamenala problém s jedním z motorů. Na palubě bylo 189 cestujících a 6 členů posádky. Všichni bezpečně přistáli a nikomu se nic nestalo. Bizardní incident řešili v nemocnici v Číně. Jeden muž si zasekl krk mezi opěrku a opěradlo lavičky a nemohl ven. Kamarád mu chtěl pomoct, ale dopadl úplně stejně.
14: Music Boost.

dobrý den, je tady úterý a to znamená start úterního dopoledne, kterýmu tady společně už nějakou dobu říkáme Music Boost. 4 hodiny s playlistem fajnu a občas taky nějakou mojí promluvou. Jdem na to. Music Boost. Give me five.

0: Během toho, co nám tady hrálo klasicky 5 songů Gimme 5 na Start Music Boostu, tak mi do studia přišla zpráva. Ahoj, už dlouho mě zajímá, co dělá takovej moderátor mezi tím, co hrajou písničky. Prosím vás, protože vím, že tohle je častá otázka, která chodí i ostatně mým kolegům, tak jsem se rozhodla, že jednou na ní odpovím, jo, aby jsme v tom měli už jakoby jasno a nemuseli jsme zeptat dál. Prosím vás, většinou sedím a připravuju si další písničky, jo, taky další témata. Přibližně dvakrát za show si dojdu udělat kafe, přibližně třikrát vodu, jednou na záchod, když je můj oblíbený song, tak si ho protančím. Když mám takový citlivý dny a jsou ty songy tak takový emotivní, tak tady i brečím. Ano, vypadá to vtipně. Někdy zpívám a někdy odpovídám kolegům na jejich dotazy. Většinou je to ahoj, jak se máš. Tak, to je celý. Ale víte, že je pravda, že mě taky vždycky zajímalo, co dělají jako ostatní, když jako v práci, když zrovna tu práci nedělají. Třeba takovej řidič autobusu, když má jako pauzu. Myslím takovej ten dálkový řidič, jak se jezdí na ty dovolený. Jakože on ty lidi prostě vyhodí ven a co dělá? Jde jako někam taky na zmrzlinu, nebo co prostě takový řidič dělá. Nebo třeba hasič. My z těch filmů víme takový ty klasický scénky, jak ty hasiči sedí v kroužku, povídají si, pijou kafe a najednou sirena. A chlapi, jdeme na to. Ale je to takhle jako v reálu? Sedí a povídají si, pijou kafe a čekají, až bude někde hořet. 724634634. Dáme dohromady ještě nějaký jiný zaměstnání, který by nás zajímalo, co ty lidi prostě v těch pauzách dělají. Dejte mi vědět. Za chvilku Temper City, jejich Self-Aware. A i dneska budeme hledat manžela. Where is my husband? Tohle bude skvělá, úžasná Ray. Tak, leďte fajn.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz
1: Matrace za hubičku.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

Majčik, jeho Root. Tohle dnešní Music Bus na Fajnu. No a co děláme v práci zrovna, když nepracujeme? To je otázka, která vás dneska po ránu zajímala hned na mě. Já už vám vysvětla, co takový moderátor dělá, ale co vy ostatní? Máme tady zprávu, ahoj, tady Pavel, rozvážím jídlo a když nemám poptávku, tak luštím sudoku. Tak to absolutně miluju. Jakože to mě nenapadlo. Možná si takovou sudoku pořídíme, nebo cokoliv, co se luští sem do rádia. A vždycky prostě mezi každým songem, když budu mluvit, tak budu prostě luštit. Proč ne? Posilovat mozek, ale to je důležitý. Nejvíc vás ale zajímalo, stejně jako mě, co dělá takový hasič v pauze. Vysvětlila nám to Zdenka, která napsala, ahoj ti hasiči, prosím tě, oni mají posilovnu, postel a taky saunu. Takže prostě čekají na signál a mezi tím zkoušej stroje a podobně. No tak to je úplně jiný level. Dokážete si představit, že ve své práci prostě mezi tím, než musíte něco udělat, máte třeba saunu, posilovnu. No tak posilovna mě moc netankuje, ale ta sauna, i ta postel, to je jakoby mega. No tak vidíte, to je vlastně něco, co jsme jako, co nás možná nikdy nenapadlo. Co dělají prostě ostatní zrovna, když mají prostě čas, pauzičku, jo. Třeba takovej doktor, ten si udělá podle mé představy, si udělá vždycky kafíčko s tou svojí sestřičkou a povídají si o tom, jaký byl víkend a o tom, jaký bude následující víkend a prostě pijou v té pauze to kafe. Ale prostě jsou některé povolání, které mě vždycky prostě takhle zajímaly. A jsem ráda, že ty hasiče máme díky tobě, Zdenko, prostě vysvětlený. Jdem na to.

0: Body, to je song, na kterém se podílí Topic, taky Fireboy a taky Nico Santos. Dnešní úterní Music Boost na Fajnu. Tak taková malá ochutnávka toho, na co se můžeme za chvilku těšit. A zároveň, kdybych si měla vybrat song roku, nebo ne roku, léta tohoto roku, asi bych vybrala tenhle. American Girls, Harry Styles. A vlastně sama nevím proč, ale nějak to tohle léto všude slyším, má to takový prostě pozitivní vibe. Myslím si, že letní song 2026 je tamhle. Kdybyste se ale zeptali naší produkční Irči, tak by řekla tenhle. Tiffany Aris, její Where Go. No, tak který je to za vás? Music Boost. Music Boost.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

va te camper en Madusa. Song, který nám na Fajnu dohrál 5 minutek do 10. hodiny. No a já vám můžu oznámit, že se do televizí na naše obrazovky chystá legendární návrat. Něco, co mi fakt dneska po ránu udělalo radost, protože jsem zjistila, že Zdeněk Polreich se vrací se svým pořadem Ano, šéfe. Bude nás teda čekat nová série, která by měla ukázat zase českou gastronomii a prej, pozor, zase o něco jinak. Prosím vás, něco jinak je prej myšleno, že by to mělo být trošku bez zbytečného ponižování a extrémních scén, což si říkám, jestli není škoda, jestli jsme to nemilovali právě kvůli tomu. Zase tak nechceme, aby Zdeněk prostě na starý kolena někoho ponižoval, jo? Ne, to ne, ale prostě si říkám, že doufám, že to prostě nestratí tuhle, jakoby tu složku Zdeňkova, protože to si myslím, že kvůli tomu to taky bylo legendární. Na obrazovkách se to objevilo poprvé v roce 2009. Jo, takhle daleko, až do minulosti saháme. Ano, šéfe. To znamená, je to asi televizní klasika, jo, já bych řekla, že je to televizní klasika, na kterou se prostě za chvilku můžeme znovu těšit. A já nevím, jak vy, ale já s toho mám fakt extrémní radost. Tohle je Fajn.

0: Sleduj Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: CZ.
1: Dneska máme na obloze už o trochu lépe, dneska celý den jasno a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Na jihu Moravy můžete naměřit kolem 30, no a na horách kolem 20.
2: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
3: Čím dál větší vedra komplikují výuku na školách. V přehřátých třídách se žáci hůř soustředí a tak se diskutuje o delších letních prázdninách. Důležitější ale než prodlužovat volno, je podle odborníků školy lépe připravit na vysoké teploty. Chovateli exotických hadů v Plzni vítr zabouchl dveře od bytu, kde zůstaly dvě volně se pohybující krajty královské. Policie dveře otevřela speciálním nářadím a chovatel pak oba hady bezpečně zajistil. Benny Blanco zveřejnil tracklist svého nového alba. Deska vychází už tento týden a nabídne i několik známých hitů, no ale dokonce i ty nové.
2: Fajn.
1: V rychlosti se mrkneme taky na silnice, opatrně na D3, 128. kilometr, trasa Kaplice a Mezno, prosím vás, tady se bouralo, tak projíždějte opatrně. Stejně jako D11, 39. kilometr na trase Jaroměř a Praha, tak tam stojí nějaký poruchaný nákladák, tak počítejte s menším zdržením. No a v Chomutově se bouralo, a to v ulici u Pionýru, tady srážka 3 osobních aut.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Music Boost. Music Boost.
0: Music Boost.
2: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Fine.
1: Tak trochu se proslýchá, že by se měl prý změnit systém českých prázdnin. Takže velký drama, který zase musíme zdrbnout. Taky si dáme lubriku, jako vždycky po desátý, no a samozřejmě všechno doplníme naším playlistem. Šimon Ob, taky třeba Sombr, anebo právě teď Rodimental.
2: Music Boost.
1: Tohle jsem mega dlouho neslyšela. Ej, tak to je banger. Tak hezký dopoledne.

Slater. Song, který se jmenuje Dance, který nám právě dohrává v Music Busu na Fajnu, přesně ve 10:45. A pojďme si říct, že prázdniny nebudou takový, jaký dřív. No, protože možná nebudou. Takhle, nebojte se, prosím vás, děti, jo, letní prázdniny budou, ale trošku divně rozložený. Místo současných 2 měsíců volna by se mohly možná rozložit během celého roku. Aby děti prý nebyly tak dlouho mimo školu, jako by naraz, a zároveň se lépe prostě rozložila ta zátěž během školního roku. Taky to hodně souvisí s těma vedrama, co teď jsou, že se přišlo na to, že prostě jakoby zvládnout takhle doma v tom vedru naraz, není, ty podmínky nejsou úplně jakoby OK. To znamená, že by byl třeba příklad volný celý červenec, v srpnu by děti zase šly do školy a třeba v říjnu nebo v listopadu by si dali zase třeba měsíc volna. Je to takový systém, který, musím se přiznat, mě by vyhovoval. Mně to totiž přijde jakoby docela jako good, protože pokud se podíváme třeba na takovou Itálii, Itálie má klasicky letní prázdniny trošku delší než teda my, mají 3 měsíce, takže oni mají červenec, srpen až září, ale k tomu mají ještě zimní prázdniny na 3 týdny, aby mohly ty děcka jezdit na hory a nemuseli prostě řešit docházku a víte co, vždycky je to komplikovaný. To znamená, kdyby jsme měli třeba 1 měsíc v létě a 1 měsíc v zimě, tak mně to přijde úplně jako fakt jako nejlépe jako řešený. Samozřejmě pokud jste jako Irča, která tady vedle mě jako na to úplně nadává a říká, že v žádném případě, že nemůžeme dětem vzít prostě léto. Ano, asi se rozdělíme na 2 tábory, jo. 724, 634, 634. Ale pojďme si napsat ty plusy a mínusy toho, kdyby se to rozdělilo. Samozřejmě, prosím vás, ještě to neprošlo žádným jako procesem, no se o tom jako zatím diskutuje, ale myslím si, že by to jakoby mohlo být v rámci třeba následujících 5 let jakoby hodně velký žhavý téma. Jo, a třeba se přepojíme i k dalším státům, kteří to takhle mají řešený. Prostě jako naraz chybět 2 měsíce, no proč? Hezky si to rozložit, podle mě je to pro všechny úplně to nejlepší.

Hozier, Nobody Soldier, tohle je dnešní fajn. 6 minutek do 10:30. No tak se shodneme na tom, že se neshodneme, no. Jako vždycky, ono to nevadí. Prázdniny, letní prázdniny v České republice, které by údajně možná se měly změnit tak, aby nebyly 2 měsíce v kuse, ale trošku by se rozdělily. Já tady razím to pravidlo toho, že jsem proto rozdělit to, protože mít prostě 1 měsíc v létě a 1 měsíc v zimě mně přijde prostě praktický. Prostě v létě jedete k moři, v zimě jedete na hory. Brát si pak prostě v zimě zase volno na ty hory, je to prostě náročný. Máme tady SMSku od Káti. Ahoj Andrej, v Německu to takhle mají. Mají kratší letní prázdniny, ale třeba vánoční, jarní mají pak naopak delší než u nás. Za mě by to bylo lepší, protože 2 měsíce v kuse je dlouhá doba pro děti. Jako máma už dny do konce prázdnin odškrtávám. Vidíte, tady máme názor maminky. To znamená někoho, kdo tohle vlastně jakoby prožívá a zažívá. A já si myslím, že to i pro ty rodiče. Opravdu ty 2 měsíce musí být jako dost. Chodit do práce a zároveň řešit vlastně jako na ty 2 měsíce hlídání a zařizování. A teď nejde bož, když to dítě prostě třeba má angínu, teď musíte s ním být doma, vzít si dovolenou. No prostě je to jako velký.

0: chaos a myslím si, že pro rodiče je to prostě náročný. Samozřejmě tady máme i protichudný názor. Já spíš souhlasím s Irenkou, chci taky mít 2 měsíce prázdnin. No, vidíte, prostě se neshodnem. Uvidíme, jak to prostě samozřejmě zařídí prostě mocnější lidi, my o tom asi nerozhodujeme, ale prostě přiblížit se třeba takovýmu Řecku, Bulharsku, Itálii, Portugalsku, Španělsku, který opravdu mají 2 až 3 měsíce v létě a pak ještě ty zimní. To by bylo jiný, Zrušo. Za chvilku Disco Land, No Broke Boys. Vezmeme to, hodíme to za hlavu a prostě si trsneme, jo? Na fajn.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na regbity.cz.
7: RegBity, záruka kvality.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
11: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Turn it up, turn it up. Music, fine.

0: Elizabeth Taylor, toho zpívá Taylor Swift. Teda takhle už jenom dospívává. 6 minutek po půl jedenáctý. No a na fajnu vždycky po půl jedenáctý následuje...
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Podle sexuálního průzkumu trvá průměrný sex v České republice 7 minut. Takže když jsi z minule myslela, že to byla rychlovka, nebyla. On chtěl být jenom statisticky přesný.

0: Dohrává nám Loyej Red Eyes. Máme na fajnu krátce před 10:45, to je takový ten ideální čas na to jít si udělat kafe. No a aby nám to rychle dneska utíkalo, tak vám za chvilku posílám tuhle pecku. Jeden z těch songů, který si říkám, že už je blbý mi ho představovat, protože všichni víme, co to je, že jo? Ano, je to Michael Jackson. Ale třeba ne, třeba někdo teď sedí a říká, wow, to jsem ještě nikdy neslyšel. Tak jestli, tak tahle premiéra za chvíli, tak laďte fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak, já jedu k vám.
2: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
3: Dětem místo dárku dej den ve Fajn Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň, to je mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. Praga Arena CZ.

0: www.sleva.cz.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet Corvette,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
10: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Fine.

0: Poslední song v téhle hodince na Fajnu Music Boostu uzavírá Teddy Swims, jeho Mr. Know-It-All. Na vy rozhodně nikam neodcházejte, za chvilku nás čeká počasí, taky zprávy s Míšou, no a pak start další hodinky, ve který probereme něco hodně důležitého, a to velikost poprsí. Snad jste nečekali něco jiného.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo.elektro.cz.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
10: Největší hudební hvězdy.
11: This is Taylor Swift.
12: Hi, it's Harry Styles.
13: Hi, I'm Olivia Dean.
14: Sleduj Fajn. Fajn.
15: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Dneska celý den jasno, nejvyšší teploty 23, maximálně 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30, no a na horách kolem 20.
16: Fajn.
17: Jsme online.
16: Online.
17: Jsme na DAB+.
16: Jsme v aplikaci Radia.cz.
18: Kanabionidy z volně dostupných automatů jsou podle odborníků čím dál větší problém. Po jejich užití se v Česku otrávilo už přes 100 dětí. Některé skončily dokonce i v nemocnici. U části těchto látek může být účinek podle expertů velmi silný a dokonce i nepředvídatelný. Italští potápěči objevili u Sicílie vrak římský lodi starý zhruba 2100 let. Uvnitř byly stovky překvapivě dobře zachovalých amfor, které nejspíš sloužily k přepravě vína. Vrak leží asi 3 míle od sicilského města Mazara, takže vlastně antický vinný sklep pod vodou. Brad Pitt v novém rozhovoru přiznal, že po 7 letech střízlivosti znovu začal pít alkohol. Herec přitom o své minulosti s alkoholem mluvil otevřeně už dřív. Teď popisuje, jak se jeho vztah k pití po letech abstinence změnil.
16: Fajn.
17: Music Boost.
13: Music Boost.
17: Andrea Kautzka.
13: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Důležitý téma, který se objevilo teď na internetu, velikost ženského poprsí a ne určuje velikost postavení žen ve společnosti. Hele, já vím, že je to blbost, jo. A právě proto to musíme společně probrat, aby zase někdo z vás nevěřil tomu, co se někde píše. Tohle je třetí společná hodinka Music Boostu na Fajnu, no a já jsem ráda, že jste u toho.
16: Music Boost.
0: Startujeme s Dua Lipou, její These Walls. 11. hodinu. Tak laďte fajn.

I love it, I love it. Tohle je Bella Kay. No a na fajnu teď společně řešíme to, jaký máte prsa. Malý, velký, nebo tak akorát. Může se z holka s malými prsy kámošet s ženou s větším, poprosím? Prosím vás, podle toho článku, který mám před sebou, tak ne. Píše se tady, že velikost poprsí určuje chování žen mezi sebou. Já hned na startu řeknu, že je to fakt velká blbost, protože kdyby to tak bylo, tak já bych neměla nikdy žádný kamarádky. Nebo by se se mnou, bylo by to těžký. Dokonce se tady píše, já to popíšu něco tak jako prsní šikana, jo. Prostě, že nejhůře jsou na tom prej ženy z velikostí C a D, že je prej ostatní ženy jakoby nemají moc rády, protože mají pocit jako nějaký soutěživosti, že jejich mozek jako vyhodnocuje možnou konkurenci. No a tak prostě se jim jako vyhýbají, anebo je pomlouvají, anebo je prostě jim dělají za zády různý věci. To znamená, že ženy z velikostí 3 a 4 vlastně by neměly mít kamarádky. A tohle si představte, že prostě na těch internetech jako koluje a tomuhle někdo jako věří a tohle prostě to lidstvo jako čte a komentuje a šíří to dál a dál. A to je strašný. Asi my všichni víme, že je to asi jako nějaká blbost, ne? Že tohle asi neřešíme. Ale našel by se tady teda někdo takovej, který by chtěl jako nám trošku hodit nějaký argument pro to, že tenhle článek je založený aspoň trošku na nějaký pravdě, na trošku nějaký realitě. 724-634-634. Je podle vás pravda, že ženy s větším poprsím jsou vnímány pro ostatní ženy jako konkurence? To znamená, ženy s menším poprsím je nemají rády. Mě normálně uráží to, že jsem to vůbec musela říct, ale jo, prostě tohle se děje, tohle normálně kuluje na sockách a tak se vám to sem hodilo. Fajn. Music boost. Tvoje máma

0: Becky Hillich, Remember, tohle je dnešní Music Boost, ve kterém řešíme prsa. Tak co jiného takhle při úterku řešit, jo? Ovlivňuje chování žen mezi sebou jejich velikost poprší. To je téma, který tady dopoledne náma rezonuje. Já jsem vás vyzvala, teda aspoň vás, kteří s tím souhlasíte, protože za mě je to fakt totální jakoby blbost. Nedokážu si představit, že bych nějakou ženu s většími prsy měla vnímat jako nějakou konkurenci a mít s ní jako nějaký jako že by ten náš vztah mělo ovlivňovat to prso tam, no to nerozumím tomu. A každopádně Petr píše, že má kolegyni, která se tímhle prochází, že nemá žádnou kamarádku a že se domnívají, že je to právě tím, že má velká prsa. Ach jo, to není možný, já tohle prostě nemůžu věřit. Taky přišla zpráva, určitě se to může stát a děje se to. Co mě zaráží je to, že tě to udivuje. No ano, udivuje mě to, nedokážu si představit, že prostě bych se s někým seznámila a řekla bych, ahoj, promiň, chtěla bych se s tebou kamarádit, ale máš moc velký prsa, no a budeš velká konkurence prostě pro mě, takže ahoj. Ne, nerozumím tomu. A hlavně každá žena má větší prsa než já, to znamená, já bych neměla mít kamarádky. Lidi, pojďme některým článkům nevěnovat už další pozornost a pojďme prostě nevěřit každý blbosti. To pak by jako znamenalo, že se i kluci mezi sebou také poměřujou. Co?
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
2: Fajn. Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Datart pořádá Maxi Výprodej.
13: Cože? Maxi Výprodej?
12: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
13: Tak to je další level.
14: Datart.

Eminemio, Houdini nám dohrává 3 minutky po půl 12. na fajnu. A dneska slaví narozeniny další song. Je to přesně 17 let, prosím vás, od vydání songu Hey Soul Sister od americký kapely Train. Single vyšel 11. srpna 2009 a proto si ho k narozeninám, jeho narozeninám dneska připomeneme.

0: Song I Run. Doufám, že vám ta práce dneska utíká a jestli ne, zkusíme to těma songama za chvilku trošku změnit. Sice to není rychlej song, ale naopak takový, jakoby, jak já ráda říkám, na pohodu. Prostě trošku si odfrknout, odpočinout. Rugale, náš český talent, který tady můžete v rámci Next Generation na Fajnu taky slyšet. Její Pretty on Paper. Tak pro lepší náladu, pro lepší dopoledne.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Music. Fine.

0: Musím říct, že tyhle starší songy, které máme vlastně doplněný v letním playlistu Fine Radio, jsou prostě mega. A taky sama za sebe říkám, že i vlastně za moje kolegy, že vždycky to rozproudí celý kancel. Zpíváme to, tančíme. Tak doufám, že ta dobrá nálada dechá i na vás. Justin Timberlake. A samozřejmě to byl taky poslední song týhle hoďky a nebojte se, Music Boost má před sebou poslední závěrečnou hodinu, vy u ní zůstaňte, laďte fajn, ať nepřijdete o nic zajímavého, jo? Za chvilku třeba počasí, to je zajímavý, taky zprávy, to je zajímavý. A pak zase já, to už je mín zajímavý, ale je to zábavný.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia.
1: Sleduj fajn. Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
5: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
10: Matrace za hubičku.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
13: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
14: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
15: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
0: Dneska celý den jasno, nejvyšší teploty 23, maximálně 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30, no a na horách naměříme kolem 20.
16: Fajn.
17: Mami, proč máme všechno od konceptu?
18: To jen se zeptej, tatínka.
19: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
20: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
21: Jsme online.
22: Online.
21: Jsme na DAB+.
22: Plus.
21: Jsme
22: v aplikaci
21: Radia.cz.
22: Hot news.
0: Máme na Fajnu přesně 12 hodin, no a s tímhle časem je tady s náma Míša.
23: Čím dál větší vedra komplikují výuku na školách, v přeřátých třídách se žáci hůř soustředí a tak se diskutuje o delších letních prázdninách. Důležitější ale než prodlužovat volno, je podle odborníků školy lépe připravit na vysoké teploty. Chovateli exotických hadů v Plzni vítr zabouchl dveře od bytu, kde zůstaly dvě volně se pohybující krajty královské. Policie dveře otevřela speciálním nářadím a chovatel pak oba hady bezpečně zajistil. Benny Blanco zveřejnil tracklist svého nového alba. Deska vychází už tento týden a nabídne i několik známých hitů, no ale dokonce i ty nové.
22: Fajn.
21: Music Boost.
22: Music Boost.
21: Music Boost. Andrea Kautzka.
22: 5, 4, 3, 2, 1. Fine.
0: 12. hodinou skáčeme úplně do posledního společného našeho dnešního času, úterní dopoledne za náma, otevíráme odpoledne. Pojďme zvládnout i odpolko. Řekneme si něco o nové možnosti terapie, která fakt funguje a pravděpodobně ji všichni děláte, aniž byste o tom věděli. Tohle bude poslední Music Boost.
21: Music Boost.

0: Santos, Show Human Being. Dnešní Music Boost, 2 minutky do 12:15 odpoledne. Přišla jsem na takový další program, který máme ve svých hlavičkách a myslím si, že ho tam fakt máte všichni. Šla jsem minulý týden od doktorky a říkala jsem si, ty brže, tak za to, že jsem statečná, tak si musím prostě něco koupit. Takže jsem si prostě šla koupit prostě něco na sebe. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že to vlastně dělám vždycky. Ať jdu od zubaře, doktorky, nebo třeba se mi stane něco špatného, blbej den, někdo mě seřve, s někým se pohádám. Tak si za tu jako statečnost jdu něco pořídit. A já vím, že tenhle program máme jakoby od dětství, že tohle dělali ty rodiče. Vlastně i ty doktorky dávali ten bombonek. Pamatujete si to? Ty to píchne jako včelička, no, pár slzeček a teď máš bombonek a nějakou průkazku s omalovánkama, jo. A vlastně je to program, který jsme si tak jako přetáhli do té dospělosti a musím říct, že to kolem sebe opravdu jako pozoruju, že to tak furt jako děláme. Že prostě třeba přijde za mnou kamarádka a řekne, má nějaký blbej den, jo, a já řeknu, hele, jdi si něco koupit, jdi na masáž, kup si něco na sebe a ona jde. A my to takhle prostě děláme. A já si myslím, že je to jako na zlepšení nálady jako dobrá forma terapie. Jo, ať si každý myslí o tom, co chce, podle mě je to zdravý a důležitý. To znamená, jestli vás čeká teď nějaký zubař, doktor, nebo prostě blbej šéf, nebo prostě blbá kolegyně, tak si sakra, to kafe, tu masáž, ten nový účes prostě zasloužíte. A co účes, i tu dovolenou.
1: Hi, I'm Shakira.

0: Dive v překladu, to dáš, tohle je Shakira, taky Burna Boy, ano, mistrovství světa letošní ve fotbale, známe, hymna, všichni to milujeme. A za chvilku bude taková moje hymna. Německý DJ, který tak trošku působí spíš jako italský, ale nenechte se zmást, je opravdu z Německa. Purple Disco Machine. DJ, který teď trpí tinnitusem a i přesto, představte si, celý léto všude hraje. Takže jemu píská v uchu a on furt hraje. Jeho songy jsou pozitivně laděný, tohle je Wonderful Life. A my si ho pozitivně budeme ladit i za chvilku. Na fajn.
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn.
10: Vždycky, ho?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
13: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
15: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
15: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
15: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
15: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
15: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.
16: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
17: Byt 2 plus 1 v Lounech za 3 miliony 360 tisíc, byt 2 plus 1 Ostrava Poruba za 3 miliony 640 tisíc, byt 3 plus 1 v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku za 4 miliony 999 tisíc, pozemek bydlení v Radhošti na Ústecko-Orlicku za 3 miliony 950 tisíc a byt 3 plus 1 Ostrava Zábřeh za 4 miliony 799 tisíc korun.
16: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
18: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
19: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
18: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
20: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat. Takových lidí najdeš desítky na jednom místě. Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy.

0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
1: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice. Here we go.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Podle nového sexuálního průzkumu trvá průměrný sex v České republice 7 minut. Takže když jsi, prosím tě, minule myslela, že to byla rychlovka, nebyla. On chtěl být jenom statisticky přesný.
1: Oh yeah. Let's go. Fajn.

0: dnešní Music Boost, který pomalu ale jistě jde do svého finále. Tohle byly Tempro City, jejich Self-Aware. No a před námi za malou chvíli bude poslední společný song, o který se postarají Imagine Dragons. Butler, song, který tehdy napsal jako omluvu své snoubence, že jí byl nevěrný. Pamatuju si tenkrát, já nevím, byla jsem teenager, strašně mi to naštvalo. Říkám, jak mohlo, ale písničku na to napsal moc hezkou. To znamená, že za chvilku tenhle song budeme věnovat, jako vždycky ho někomu věnujeme. Všem, kteří nepodvádí své ženy, nebo své muže. Jo, tak jsem se rozhodla. Tak za chvilku na fajnu. Music Boost.
1: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
1: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak já jedu k vám.
1: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
5: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
11: Back to the hits.

0: Dominik Fajk, jeho White Keys, tohle je dnešní Music Boost a tohle taky už není dnešní Music Boost, tohle je konec. Děkuju vám za společně strávený dopoledne, taky čas odpoledne. Teď pokračujete s Kristýnkou, to znamená, vy pokračujete s Fajnem. Já se na vás budu těšit zase zítra od 9. Dneska jsme toho zase probrali spousty, třeba nakupování po špatném dni, že je dobrá terapie, na to jsme přišli. Taky jsme řešili to, že se vlastně má možná, že se plánuje vlastně změna trošku budoucích prázdnin v České republice, že nebudou trvat 2 měsíce pohromadě, ale že se to tak jako trošku rozloží během celého roku. Řešili jsme, jestli je to správně nebo špatně. Teď to mimochodem řeším i na svém Instagramu, kdy lidi vlastně můžou hlasovat a zjišťujeme, že 90% zatím hlasů je vlastně pro zachování těch 2 měsíců v tom létě. Čemu já popravdě nerozumím. Já jsem myslela, že bychom byli nadšený z té představy toho, že máme měsíc volna v létě a měsíc volna prostě v zimě. Přijde mi to prostě lepší, ale asi to prostě my Češi nechcem. No nevadí. Jdeme dál a zítra třeba zjistíme zase další jiný zajímavý nebo i nezajímavý věci, které nás budou bavit. Tak jo, zítra se na vás těším. Zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
11: Happysport.cz.

0: Palast.cz.
1: Rosnička Kristýna je zpátky, pojďme se podívat na dnešní počasí. Dneska bude jasno, sluníčko svítí jak blázen zase, ale aspoň je to pocitově trošku lepší. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, to jste určitě pocítili, že navíc fouká vítr, takže právě pocitově je ta teplota aspoň o něco nižší. Zároveň nás čeká i mírný ochlazení k večeru, dneska už by se mělo dobře spát, protože nejnižší teploty v noci 11 až 7 stupňů, no to bude možná i zima, tak se vyspíme.
2: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: Česko letos zažívá výrazný nárůst případů boreliózy. Od začátku roku se nakazilo už přes 8 tisíc lidí a v červenci přibylo kolem 90 případů denně. Nakažená klíšťata se navíc objevují i v Praze, například v městských parcích. Studenti, kteří schánějí kolej, by neměli otálet a rychle by si měli pospíšit. Volný místa totiž rychle mizí. Nejhorší situace je hlavně v Praze a v Brně, no ale i na dalších místech republiky. To znamená, doporučuji neotálet a okamžitě začít zařizovat. Tom Holland přiznal, že byl jako dítě posedlý Justinem Bieberem. Přišel mu jako nejvíc cool týpek, kterého kdy viděl. A dokonce se po něm i opičil. Například díky jeho klipu Baby se opičil v jeho účesu.
2: Fajn.
1: Krásný úterní odpoledne. Fajn warm up je zase tady. Před náma 4 hoďky se mnou s Kristý, který budou totálně nabitý. Zase si dodáme energii, zase budeme tančit, zpívat, ve vítru vlát, nevím co všechno. Prostě si to užijem. A pojďme teda rovnou na první song, kterým to celý odpálíme, protože to je absolutní pecka a já věřím, že se na ní těšíte stejně jako já. Kellyn, Sofian, Match Match, jejich Pistácie. Pojďme tohle naservírovat. Let's go.

Naked Portugal The Man, jejich Glide, to je song, se kterým jdou všechny činnosti prostě líp. A proto jsme si ho teď na fajnu pustili. Ale já tady mám varování. Dejte si pozor na propagandu. A nemyslím tím volební kampaně, ale tu nebezpečnou lhářku, co vám běží přímo v hlavě. Určitě taky někdy máte pocit, že vás třeba lidi nemají rádi a najednou vidíte naprosto jasný důkazy, že máte pravdu. Jo, třeba, že kolegyně vás nemá ráda a od té chvíli váš mozek funguje jak takový oddaný detektiv, takový detektiv Vrťapka, Sherlock Holmes, říkejte tomu, jak chcete, ale najednou si prostě všímá každýho jednoho třeba odměřeného pohledu, každý vteřiny, kdy vám ta kolegyně nezvedla telefon, zatímco úplně ignoruje chvíle, kdy vám třeba přinesla kávu, nebo se na vás usmála. No a odborníci tomu právě říkají vnitřní propaganda. Náš mozek je totiž neuvěřitelně línej a taky trošku namyšlenej, takže místo toho, aby se věnoval realitě, tak si dopředu vysní nějaký vlastní scénář a pak už si jenom tak jako vybírá, co se mu do toho hodí, co se mu hodí do krámu a co mu potvrzuje ty teorie. No a to ostatní tam dává delete, prostě vymažeme. Takže půlku dramatu v životě si vymýšlíme úplně sami. Je to tak, já si to taky nerada přiznávám, ale děláme si to sami. Takže chci, abyste se teď přiznali vy mně, jaký drama jste si naposled takhle sami vymysleli v hlavě. Ať už to bylo, že vás někdo nemá rád, že se na vás někdo koukal blbě ve fitku, nebo že jste si mysleli třeba, že vás šéf chce vyhodit a přitom on přemýšlel, že vás povýší. Napište mi, kdy jste si naposled takhle vsugerovali nějaký svoje drama na 724634634. No a aby tady ale dneska žádný drama nebylo, tak samozřejmě další písnička už je na cestě. Tiffany Iris, její Vertigo. Let's go!

Vladí Define a tohle byli mistři na letní hity Chainsmokers a v kombinaci s Emily Warren jejich hit Paris. No a společně probíráme, v čem naposled jste si ve svý hlavě vytvořili nějaký drama, který vlastně vůbec Paris. No a společně probíráme, v čem naposled jste si ve svý hlavě vytvořili nějaký drama, který vlastně vůbec drama bejt nemuselo. Michal píš,

0: kanclu. Napsal to bez smajlíka a já jsem celou noc nespala, přehrávala si všechny chyby za poslední rok a bála se, že dostanu výpověď. Ráno mi jenom předal dárkovej poukaz k narozeninám. Říkám vám pořád, myslete na to dobrý. My si takhle zbytečně malujeme čerty na zeď, jak se říká, a přitom kolikrát jsou to naopak pozitivní věci. Tak děkuju, že jste to se mnou sdíleli, připomněli jsme si, že někdy to může dopadnout líp, než si myslíme. No a to vždycky dopadne s dobrýma songama. Za chvilku Zara Larsson, její Lush Life. To je ultimátní dodávka dobrý energie, tak za chviličku tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň, chtěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
7: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Franto, kde jsou ty maliny?
12: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
11: Taky zavakuovaný.
10: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
13: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.

Ladíte fajn a právě nám dohrál single z nejnovějšího alba Ariany Grande s názvem Petal. No a jestli musíte dneska někam, kam se vám nechce, pošlete za sebe klona. To by bylo, co? Ono se řekne klonování. Po nedávném společném koncertě Ashera a Chrise Browna v New Jersey totiž fanoušci na sockách rozpoutali neuvěřitelnou teorii, kde tvrdili, že na pódiu právě nepobíhal real skutečný Asher, ale jeho klon nebo nějaký dvojník, protože prej vypadal tak nějak jinak. Dokonce to nabralo takový obrátky, že musel reagovat sám Asher, který to smetl ze stolu s tím, že přece umělá inteligence ani nový technologie by nedokázali předvést takovou choreografii, jakou tam nasadil on. Ale přiznejme si to, představa, že máme svýho osobního klona, je podle mě naprosto geniální. Ne proto, že by za vás zpíval na vyprodaném stadionu a sklízel slávu, ale že by za vás odchodil všechny ty drobné povinnosti, kam se vám ani trochu nechce. Jo, místo vás třeba půjde k zubaři, na preventivku, zatímco vy si budete dávat kávu na lehátku někde u bazénu, vystojí dvouhodinovou frontu na poště nebo na úřadě kvůli jednomu razítku, půjde na třídní schůzky nebo na rodinný oběd, kde se už po 150. ptají, kdy bude svatba a tak dále. A vy byste prostě měli svatý klid. A proto by mě zajímalo, na jaký místo musíte chodit, ale chodíte tam tak strašně neradi, že byste tam za sebe okamžitě poslali svýho klona, kdyby to šlo. Pojďme si představit takovýhle úplně dystopický svět. Kam byste posílali svýho klona? 724-634-634. Napište mi to. No a já k tomu posílám další song. John Newman, Love Me Again. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Úterní odpoledne a vy si ho zlepšujete na fajnu společně s Martinem Garrixem, Edem Sheeranem a jejich songem Repeat It, který nám právě dohrál. A společně probíráme, kam byste poslali klona. Kdybyste měli klona, kam byste ho za vás poslali? No samozřejmě se tady opakuje odpověď práce. Třeba Natka píše, svýho klona bych rozhodně poslala do práce, protože sedět si jen tak doma a vědět, že za vás bude pracovat klon a vy za něj budete brát peníze, to je přece skvělá představa. A tady se nedá nesouhlasit. Asi všichni bychom někdy rádi poslali do práce klona, stejně tak jako Marek, ale Marek dodal, že by možná ještě někdy poslal klona se ženou na nákupy. Teď přišla zpráva do školy, to je taky klasika, ale zaujala mě Peťula, protože Peťula napsala, že klon by byl hrozný chudák, kdyby za ní musel odchodit všechny ty hrozný věci, že by to byl takový otrok a že ona by ho radši poslala do wellnessu, ať si za ní odpočine. To mě překvapilo, já myslela, že všichni bychom poslali klona, ať to za nás odmaká a do wellnessu bychom poslali sami sebe. No a pak ještě Michal napsal, že by klona poslal, ať sbírá telefonní čísla slečen, který by se mu líbily. Píše, chodit si pro telefonní čísla, to je jak e-mailový marketing. Dáte vědět 100 lidem a ozve se jeden. To je hodně ze života. Tak já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Hold zatím klony nemáme, tak si to odmakáme sami, ale zvládnem to s dobrým soundtrackem, jde všechno líp. Olivia Rodrigo, drop Dead, za chvilku tady na fajnu.
1: Fajn. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
7: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
11: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
10: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
11: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
10: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

tomto od jeho Earrings vám už pravděpodobně se nedostanou dneska z hlavy tady na fajnou song, který dohrál, a nic roztomilejšího dneska už neuslyšíte. Na kalifornské pláži se totiž bojovalo o titul psího mistra světa v surfování. Už po desátý. A já se teda jdu oficiálně propadnout hanbou do země, ale o tom aj za chvilku. Představte si to. Stovky lidí na pláži a ve vlnách se tam prohánějí bůdočci, co mají kšiltovky naražený naštvaně do čela a s naprostým flegmatismem chytají metrový vlny, držej balanc na čtyřech packách a tváří se jak absolutní králové. A teď si představte nás, nebo mě, věřím, že nejsem sama, kdo má problém i na obyčejném paddleboardu na mácháči. To prostě vypadáme jako čerstvě vytažený kapři z rybníka, který právě dostal i elektrošok. Dvě vteřiny se snažíme udržet rovnováhu, klepou se mi kolena, míchám vodu pádlem na všechny strany, pak na to předvedeme ukázkovej nekontrolovaný trik salto mortale přímo do řas, splašíme u toho všechny kachny v okruhu jednoho kilometru, no a tady chlupáči, pejsci, ty tam prostě si jíždějí oceánský vlny s větrem v uších, jak kdyby se nechumelilo. Ještě by nás podle mě poslali pryč, jakože uhni, amatére. Oficiálně hlásím, že teda asi některý z nás právě zahambili psy v kšiltovce, ale cením. Mrkněte na to na internetu, se rozhodně podívejte na záběry, protože to je fakt extrémně roztomilý. No a my teď nahodíme další pozitivní vlnu, kterou zvládnem sjet, i když nemáme čtyři packy. Další song, Alex Warren, Carry You Home. Tak si to pojďte vychutnat.

Alex Warren je mistr písniček, který vás pohladí po duši a věřím, že i tahle to udělala s názvem Carry You Home, zároveň song, který zakončil naší první společnou dnešní hoďku. Fajn warm-up, ale jede dál, nebojte se, Kristý, tady bude ještě další tři hoďky, užijem si je. Teď nás čekají zprávy, počasí, doprava, znáte to celý tohle kolečko, ale potom zase zpátky k téhle party. Čeká nás třeba Beyoncé, Sweet Dreams, nebo taky Loy a její Red Eyes. Dobrý songy, dobrý playlist na zlepšení úterního odpoledne. Tak zůstaňte se mnou na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
8: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
9: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
10: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
16: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
17: Mrkneme na počasí. Nejvyšší teploty dneska 25 až 29 stupňů, na jihu Moravy skoro až 30, no a naopak v horách v 1000 metrech nad mořem kolem 20, takže tam se můžete schladit. Zároveň se říká, že severní vítr je krutý, ale dneska není krutý. Dneska je mírný 2 až 6 metrů za sekundu, navíc večer bude slábnout. Sice to tak jako příjemně pofukuje, ale není to nic extrémního. Dneska je podle mě prostě příjemný počasí, tak si ho pořádně užívejte.
18: Fajn. Jsme online. Online.
19: Jsme na DAB+. Plus.
20: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
21: Hot News. Rostoucím problémem jsou podle odborníků volné prodejné návykové látky, které si lidé můžou koupit ve volně dostupných automatech. V Česku se po jejich užití otrávilo už víc než 100 dětí a některé z nich museli do nemocnice. Experti upozorňují, že účinky části těchto látek můžou být velmi silné a zároveň nepředvídatelné. Kvůli tomu varují hlavně před jejich snadnou dostupností. Zhruba 9100 let starou římskou loď se podařilo objevit italským potapěčům u pobřeží Sicílie. Na dně našli stovky amfor, které jsou překvapivě dobře zachované a pravděpodobně sloužily k přepravě vína. Vrak se nachází asi 3 míle od sicilského města, takže něco jako antický vinný sklep, akorát pod hladinou. Po 7 letech abstinence začal Brad Pitt znovu pít alkohol. Herec se ke své minulosti spojené s alkoholem už v minulosti veřejně vyjadřoval. V novém rozhovoru teď popsal, jak se po letech bez alkoholu změnil jeho vztah k pití.
22: Fajn.
17: No a co doprava? V ulici Bělocerkevská v Praze máme nehodu dvou osobních automobilů, takže tam opatrně D1, 224. kilometr hlásí na trase Polsko-Praha porouchaný vozidlo a ne jen tak, ale prej tam zavází na celém jednom jízdním pruhu, který je kvůli tomu neprůjezdný, tak opatrně, až tam kolem pojedete. To ale není jediný problém na D1. Problém je taky 12. kilometr, tam další porouchaný vozidlo. D1, co k tomu dodat? Potom máme tady nehodu s 21. kilometrem na trase Třeboň-Jindřichův-Hradec, je tam porouchaný vozidlo, zase zdržení do 5 minut. No a potom ještě tady dvě havarované vozidla v Dačicích, tam překážka na vozovce, je to nákladák a osobní automobil. Na místo by měla jet už policie, tak zase opatrně všude, kde cestujete, dávejte bacha.
23: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Yeah.
17: 5, 4, 3, 2, 1. Krásný úterní odpoledne, Fajn Warm Up s Kristý pokračuje. Před náma druhá společná hoďka, kterou pořádně rozjedem. Já vždycky říkám, že tady vytancujeme emoce, vyspíváme, vykřičíme, ale dneska si i povíme, proč ten křik není úplně dobrý. V písničkách jo, ale v životě ne. Takže pojďme na písničky, ty můžete křičet, ale jinak na nikoho dneska nekřičte. Teď to pojďte vykřičet společně s Beyoncé, jejím songem Sweet Dreams. U toho můžete. Let's go.

Ladíte fajn úterý odpoledne, 10 minut po druhý hodině a tohle byla Loi a její Red Eyes. Říká se, když jsi šťastný, tak si zaspívej. No ale co když jsi naštvaný? Tak si zakřič. Podle psychologů křik fakt moc nefunguje. Naopak, když na někoho křičíte, tak ta druhá osoba vypíná přijímač a přepíná do módu útoč nebo zdrhej. Takže čím víc řvete, tím míň vás ten druhej vnímá. Jenomže realita všedního dne samozřejmě vypadá někdy trošku jinak, než si myslí psychologové. Jsou totiž situace, u kterých si zakřičíme asi všichni. Třeba když v noci bosou nohou kopnete malíčkem o konferenční stolek, au, nebo když vás bodne vosa, au, tam prostě není jiná možnost, nebo když vám v rozepsaný e-mailový zprávě z ničeho nic počítač vypne a napíše chyba systému a zčerná. Au. Jo, takovýhle bolestivý momenty, kdy ten vnitřní klid ani dýchání do břicha prostě nepomůže. Tam už pak ten poctivý, plnohodnotný operní výkřik prostě někdy musíte pustit, jinak by vám normálně praskla hlava. Takže já to chápu, někdy se musíme vykřičet, je to potřeba, ale zároveň nekřičme na ostatní až moc. Nepřehánějme to, ale pojďte mi napsat, kvůli čemu jste naposled křičeli vy. Co vás naposled donutilo vydat fakt nějaký velký výkřik? 724-634-634, na tohle číslo mi to doslova vykřičte, teda můžete mi poslat i hlasovku, možná to radši napište, ale jestli potřebujete křičet, křičte. Teď jdeme křičet s dalším songem Lady Gaga, její Dead Dance.

No, ty boj Sam Smith a jejich mega hit La La La, který se nám tematicky extrémně hodil, protože v tom songu vlastně radí, co dělat, když vás někdo štve. Prostě si zacpěte uši a děláte La La La. Jenomže někdy křičíme a to je právě to, co probíráme. Já jsem se ptala, kdy jste naposled kvůli něčemu křičeli. Honza píše, ahoj, naposled jsem křičel dneska ráno. Jsme s kámošem na rybách a jedna ryba nám zamotala dva průty a museli jsme to rozmotávat 40 minut. To bez křiku prostě nešlo. No tak věřím, tady to je přesně ta opodstatněná situace, kdy už nemáte jinou možnost. Michal ten zas píše, že ho rozkřičí, když mu někdo řekne, že s tím nic neudělá. To já nenávidím, píše. Pevným a zvýšeným tónem jako dotyčný jsem dotyčnýmu odvětil, ne, tak to mě neznáš. Jo, to asi známe, tu situaci, kdy vám někdo řekne, ty to nezvládneš, to nedokážeš. No a naopak tomu člověku chcete ukázat, že to dokážete. A pak tady ještě zpráva, krásný odpoledne, naposledy jsem křičel, když mi nějaký týpek pod vlivem návykových látek kopnul do pejska a srdce se snažil vytrhnout panenku z rukou. To jsem se neudržel a řval jsem na něj na celý náměstí. A přiznám se, že jsem nezůstal jenom u křiku. Takhle, já jsem vám radila, ať moc nekřičíte. Jenomže situace, kdy vám někdo kope do pejska a snaží se ukrást dítěti hračku, to už je na hraně. Tam chápu, že jste museli použít i nějaký donucovací prostředky. Nicméně já doufám, že dneska už nebudete muset křičet, že ten den bude jenom skvělej a o to se tady budeme snažit postarat. Společně třeba se songem od Role Model Sally When the Wine starat. Společně třeba se songem od Role Model Sally When the Wine Runs Out. Tak za chvilku tady na Fajnu. Nová hudba. Zákulisí. Hosté.

0: Radíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
3: Matrace za hubičku.
0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Turn it up, turn it up.

vec Tyla, Nile Rodgers, to je kombinace, která nikdy nesklame, zvlášť v téhle písničce, Talk to me. A přivést si rodiče na pracovní pohovor, to už je na úrovni toho, že si vezmete mámu a tátu jako doprovod na rande, ale děje se to. Ve světě prej teď se objevuje tenhle neuvěřitelný fenomén, že čím dál tím víc mladých lidí z naší generace si na pracovní pohovory vodí svoje rodiče jako podporu. A pozor, některý rodiče nezůstanou sedět jenom před tím kanclem, prejdou dovnitř a normálně vyjednávají místo svých dětí plat, někdy píšou i vstupní testy. Jako pardon, ale představa, že sedíte na HR oddělení a šéf se vás zeptá na vaší největší slabinu a do toho vstoupí vaše mamka s větou: ne, on je hrozně šikovnej, jenom mu musíte ráno občas připomenout, že si má zabalit svačinu a nemeje si po sobě hrníčky, ale to je v pohodě. No podle mě v tu chvíli máte výpověď na stole ještě předtím, než jste vůbec nastoupili. Zaměstnavatelé z toho samozřejmě logicky chytají osypky, životopisy takových kandidátů letí asi rovnou do koše, ale není se co divit. Podpora je hezká věc, ale všechno má svoje hranice. A mě by hrozně zajímalo, když si představíme tuhle situaci, co by o vás vaši rodiče řekli na pracovním pohovoru, kdyby tam šli s váma? Vychválili by vás a nebo by na vás taky práskli nějakou pořádně šťavnatou pikantnost dětství? Napište mi 724634634. Vychválili by vás rodiče na pracovním pohovoru? Nebo naopak? Teď už Menskin a jejich Begin. To je track, u kterého se pořádně roztančíme. Jdem na to!

0: Kay nám instantně zlepšila náladu v písničce I love it, I love it, I love it, která právě dohrála na fajnu. No a společně probíráme, co by vaši rodiče řekli, kdyby s váma chodili na pracovní pohovory. Ano, protože tenhle trend se prej začíná rozmáhat. Annie píše, čauky, moje máma by asi akorát řekla něco ve stylu a ona je šikovná, zvládne všechno, co si usmyslíte, ale musí se jí chtít, anebo musí mít dostatečnou motivaci. Promiň, mami, moje největší motivace je neskončit pod mostem, to snad stačí, ne? I taková motivace asi někdy může být dostatečná. Annie mě každopádně pobavila. Michal zase píše, že jeho rodiče by o něm řekli, že když mu dovolí vzít si sebou do práce psa, tak bude pracovat o mnoho ochotněji. A taky, že jestli nemají v práci v prodejním automatu kolu, tak tam existuje riziko absťáku. Jo, tak všichni máme nějaké svoje podmínky. Je dobrý, že ty rodiče nás znají. Možná to dává smysl, tenhle trend. Aspoň si rovnou nastavíte hranice, co je potřeba v té práci, jaký benefity nepotřebujete a tak dále. Každopádně díky, že jste to se mnou sdíleli. No a já s váma budu za chvilku sdílet další track. Harry Styles, jeho Watermelon Sugar. Trošku si to úterý osladíme. Tady na fajnu.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
6: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
5: Ne, co to je?
6: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
5: Fakt jo? A co to stojí?
6: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
7: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
8: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
12: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kilogram. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
15: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
14: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
16: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.

drink sin kneostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu

Udělat si letní party v úterý není problém, když ladíte Fine a song od Viz DMC Bees Honey s názvem At The Party. Ale teď varování. Kyblík na borůvky se totiž může stát útočnou zbraní. Jestli jste si mysleli, že na Šumavě vládne klídeček, pohodička, lehárko, tak jste na omylu. Borůvková sezóna se totiž změnila v regulární akční film. Dva cyklisti na Šumavě narazili na skupinu sběračů, který tam ale neměli co dělat, protože zrovna v tom území bylo sbírání zakázaný. Cyklisti si řekli, že jim to vysvětlej, ukážou jim, jaký jsou pravidla parku, pravidla džungle, jenomže z tohohle debatního kroužku se během sekundy stal naprostej divoký západ. Prej padlo i pár poctivých facek, podle policejního mluvčího se právě kbelík stal útočnou zbraní. Představte si tu scénu, vy stojíte v mechu, ticho, no a najedou facky, vzduchem lítají borůvky. Výsledek, místo borůvkovýho koláče nebo džemu máte modřiny pod očima. Modrá jako modrá, asi v pohodě, ale dejte si bacha, sběr borůvek očividně přestává být poklidným koníčkem a stává se z něj adrenalinový extrémní sport. Takže až půjdete do lesa, myslete na to, helmy radši ani nesundavejte, no a na kbelíky, na ty si pořiďte zbrojní průkaz. My si dáme teď další song na uklidnění, ať radši se tady vyhneme nějakým konfliktům. Olivia Rodrigo, Stupid Song, to je Vončo.

0: Během téhle hoďky jsme si povídali třeba o tom, že bychom neměli křičet, ale s tímhle songem to nejde jinak. Já vím, Olivia Rodrigo, Stupid Song, to je věc, kterou potřebujete vykřičet z plných plic. Takže doufám, že jste to udělali, vyřvali všechny emoce, ale nebojte, fajn warm-up jede dál. Ačkoliv Olivia zakončila naší druhou společnou hoďku, před náma další dvě. Tahle party nekončí, tohle pendolino jede dál. Za chvilku třeba Huntrex a jejich Golden, tenhle K-popový song, mezi tím ale počasí, zprávy. No a pak jedem zase dál v plnou parou vpřed, tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamu.
1: To nejlepší z TikToku.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnatek.cz.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Máte kliku, dneska to venku vypadá jak vystřižený z katalogu na ideální léto. Normálně tady nevidím ani mráček, fakt, kdybych hledala sebe víc nenajdu, Oscar aka naše sluníčko maká na 100%, je prostě jasno. Teplota na tričku, to je takových příjemných 26 stupňů, nepotřebujete ani deštník, protože šance na déšť je dneska menší, než že vyhrajete sportku. No a vánek ve vlasech je příjemný, severní vítr profoukne tak akorát, rychlostí 14 km za hodinu, UV index na 5C, takže namazat, to je shrnutí, všechno, co potřebujete, užívejte tohle katalogový počasí.
6: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Jsme online. Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Na hodinkách jedna minutka po třetí odpoledne a to je čas dozvědět se, co je ve světě hot a fresh společně s Ankou.
12: Dobrá zpráva pro kulturní scénu v Praze. Areál Stalin na Letné může dál fungovat. Pražští radní ho vrátili do tržního řádu, takže se tam můžou i nadále konat koncerty a další akce. Podmínkou je teda pravidelná kontrola statiky podstavce bývalého Stalinova pomníku, aby byl celý prostor bezpečný. Krátce po vzletu z Prahy čekal cestující Smartwings neplánovaný návrat. Posádka totiž zaznamenala problém s jedním z motorů a letadlo se proto muselo vrátit na letiště. Na palubě bylo skoro 190 cestujících a 6 členů posádky. Všichni bezpečně přistáli. Letiště mezitím vyhlásilo plnou pohotovost a cestující následně odletěli náhradním letadlem. Nezvyklý zásah řešili v nemocnici v Číně. Jeden muž si tam zaklínil krk mezi opěrku a opěradlo lavičky a nemohl se dostat ven. Když mu na pomoc přispěchal kamarád, dopadlo úplně stejně. Záchrana nakonec připadla na ochranku, která musela lavičku částečně rozebrat, aby oba vysvobodila.
11: Fajn.
5: Doufám, že jste ready, protože Fine Warm Up nezastavuje. Jak jsem slíbila, tak jsem doručila. Prostě pokračujeme dál v téhle nabitý náloži. Povíme si třeba, proč si po 2 měsících vztahu úplně nepořizovat společný zvíře, jako kdyby ty důvody nebyly trošku jasný, ale pro jistotu si to zopakujeme. No a zároveň si dáme nabitý tracky, který vás dostanou do dobrý nálady. Pořád ještě je začátek týdne, takže potřebujeme tu energii rozjet na maximum. Pojďme to odstartovat hned teď. První písnička na cestě k vám. Hunters a K-pop Demon Hunters Cast, jejich Golden, to už je legenda, hymna pro vaše odpoledne.

Ladíte fajně 15.12 a dohrála Rue Gale, česká mladá nadějná zpěvačka a její song Wishful Thinker. A bacha, rozvody jsou čím dál tím složitější. Už nestačí rozdělit majetek, teď musíte řešit i alimenty na psa. V Mexiku soud řešil případ tříletého huskyho, kterýho si pořídil pár během manželství. Po rozhovoru si ho nechala ženská, ale její bejvalej se psem nechtěl zůstat v kontaktu ani se podílet na žádných nákladech na provoz. Takže ženská udělala, co měla. Šla k soudu a soud rozhodl. Bývalý partner musí na pejska přispívat 700 mexických pesos měsíčně, což je zhruba 850 korun. Takže pejsek má teď oficiálně něco, co zná spousta dětí po rozvodu. Tatínka, který posílá peníze. A vlastně mě to přivádí k otázce, protože zvíře si pořizovat ve vztahu je vždycky trošku risk. Dobře, tady to bylo manželství, ale lidi to většinou dělají už velice brzy a mnohem dřív, než se vezmou. A je to takový malý chlupatý společný projekt. Jenomže právě co se stane, když se rozejdete? Kdo si to zvíře nechá? Kdo bude platit veterinu? Kdo má právo rozhodnout, s kým se to zvíře bude vídat? Takže mě zajímá, pokud jste si někdy pořídili zvíře ve vztahu a ten vztah úplně nevydržel, jak jste to pak vyřešili? Kdo si zvířátko nechal? A kdo třeba jenom platil? Napište mi 724634634, jak jste vyřešili takovouhle prekární situaci. A teď se pojďme nestresovat společně s Leony a jim songem Don't Worry.

stoprocentně zlepšil náladu. A jestli ne, no zlepšil, protože Ben Kristova a jeho Kopretina, to je skvělá věc. Tak doufám, že jste si to vychutnali. No a společně probíráme, co jste dělali, pokud jste si pořídili zvíře s partnerem, se kterým jste se pak rozešli. Alča píše, s partnerem jsme si pořídili mazlíčka, pak jsme se rozešli, nakonec ale zůstal u mě. Tak Alča vyhrála zvíře, aspoň něco jí zbylo po tom rozchodu. Pavel ale naopak píše, že mají na psa střídavku. Týden u mě, týden u bejvalky. Předání probíhá na benzínce na půl cesty bez jediného slova. Jenom si předáme vodítko a granule. Pes je spokojenější než my dva. To je, já nevím, jestli smutný, ale důležitý, že pes se má dobře. Já vám zase děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Poučení zní jasně. Dobře si to rozmyslete, než si s někým pořídíte zvíře. Je to velký závazek. Velký, vím, o čem mluvím. Za chvilku další písnička. Čeká nás třeba The Chemical Brothers, jejich Go. To je doslova velká nálož energie. Tak za chvilku, tady na

0: oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 9.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99.90 za 1 kg.

0: Víš.
1: Přesně.
0: Proto jsme vybrali Auto ESA.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: kavagorila.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Dakota, Teddy Swim, Stones and I a jejich Gone, Gone, Gone. To je song, který takhle při odpoledni nikdy nesklame a dodávám energii, ale teď budete potřebovat energii na protesty. Protože nám chtějí sebrat 2 měsíce letních prázdnin. Jestli to fakt chtějí udělat, tak si o tom pojďme nejdřív popovídat v klidu. Já teda v klidu rozhodně nebudu. Objevila se totiž debata, že by se českým školám do budoucna mohly změnit letní prázdniny. Místo klasických 2 měsíců volna by se mohly rozložit během roku, aby prej děti nebyly tak dlouho mimo školu a zároveň, že by se prej líp rozložila zátěž. Ale já jako člověk, který si pamatuje, jak strašně dlouhej byl červen ve škole, v těch horkách, říkám ne. Já si nedokážu představit, že venku 35 stupňů, jako teď skoro celý léto, ve třídě máte 40. Dobře, možná tam máte nějaký ventilátor, který ale zní jako startující letadlo, no a někdo vám řekne, tak otevřete si učebnice na straně. Ne, za mě to nemůže projít, já jsem jednoznačně tým letní prázdniny. 2 měsíce, v kuse, žádný experimenty. Navíc podle mě každý dospělý člověk, který někdy v červenci pracoval a v srpnu, dobře ví, že i my sami bychom si nejradši někdy vzali ty 2 měsíce prázdnin. Já teda rozhodně. Takže mě zajímá, co vy? Jste tým klasicky 2 měsíce letních prázdnin a nebo by vám taky vyhovovalo rozložit to volno během roku? Napište mi 724-634-634, ideálně přiložte i nějaký argumenty, ale pojďte prostě hlasovat. 2 měsíce prázdnin a nebo volno rozdělit. Napište, no a teďkon další track, Alan Walker i Zelin Solheim, jejich Faded. Jdem na to.

0: 0905 726 a jejich song Jak vypadá den. No já doufám, že váš den vypadá rozhodně skvěle. No a společně probíráme, jestli jste tým nechat celý letní prázdniny v kuse, anebo je rozdělit. A já jsem úplně překvapená, protože třeba Kristý tady napsala, že by úplně zrušila celý prázdniny. To jsem nečekala. No a pak Alena píše, pěkný den, za mě by bylo spíš lepší řešit, jak pokrýt hlídání dětí. Rozdělit volno znamená, že ho bude pořád stejně jenom jindy. A jelikož se doba mění, prarodiče často pracují, bylo by dobré se podívat na tu věc víc komplexně. To je určitě pravda, protože vyřešit hlídání dětí, když mají 2 měsíce volno, asi není úplně jednoduchý. Naštěstí tenhle problém zatím nemusím řešit, ale věřím vám, že to není snadný. No a Michal, ten píše, že by prázdniny rozdělil, že to dává smysl i pro rodiče. Organizace hlídání dětí je totiž mega náročná. Nemluvě o střídání kolegů v práci a hádkách, kdo má a kdo nemá děti, nebo je úplně zrušit a bude klid. Jako ty prázdniny? Proč vy jste rušili prázdniny? Já jsem v šoku. Zase si říkám, že kdyby se ty prázdniny rozdělily, tak potom v létě by všichni chtěli letět na dovču ve stejný čas a bylo by to ještě dražší, než to je. No nevím, složitý téma, ale děkuju, že jste se mnou pustili do debaty. Asi bychom o tom mohli debatovat ještě díl, ale myslím si, že to v úterý odpoledne nechceme. Potřebujeme si zlepšit náladu a ne se tady hádat a handrkovat. Takže za chvilku. Robin Schulz, Sigala, Zoe Wies, AM to PM. To je totiž velká party a party v úterý může taky být. A rozhodně tady se mnou na Fajnu ve Fajn Warmupu. Let's go!
1: Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
12: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
13: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
12: Tak si chci přijít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
14: I'm Lily Beatty. It's Serena Carpenter.
15: Music. Fine.

Mad Love a jejich song o tom, když jste na někoho až moc navázaný s názvem Tied Up. A to se nám hodí, protože okamžitě přestaňte sledovat svoje bejvalí na Instagramu. To je přesně jako v té pohádce. Jenom dva prstíčky strčíme, jenom na jeden příspěvek se podíváme, no a najednou jste na tom profilu. Kontrolujete, koho váš bejvalej začal sledovat, kdo mu lajkuje fotky, kdy byl naposled online a proč si dal do stories zrovna tuhle písničku. A přitom jste si před 10 minutama říkali, že už jste úplně v pohodě a už vás ten bejvalej nezajímá. Podle nového průzkumu sleduje po rozchodu aktivitu svých ex na sockách až 69% lidí a víc než polovina lidí říká, že jim to stěžuje dostat se přes ten rozchod. Protože v mozku to pak musí být úplně šílený. Váš ex si třeba zobrazí vaše story na Instagramu a vy už si začnete říkat, je, tak já mu asi chybím. Naopak, když si to storyčko nezobrazí, říkáte si, teď to dělá na schvál. Pak si ex změní profilovku a říkáte si, to je kvůli mně? Nebo kvůli nějaký nový? No a tak z toho jenom na jeden příspěvek se najednou stane, že emocionálně sedíte zpátky na lopatě a řítíte se do peci, jak v té pohádce. To je sice jiná pohádka a vlastně to je spíš noční můra, ale to nevadí. To je vaše znamení, pokud pořád máte svoje ex na Instagramu a ničí vám to život, běžte si je smazat a budete mít hned lepší úterý. No a úterý vám zlepším taky dalším songem. Nemáte zač? Sigma, Nobody to Love, právě teď na fajnou.

0: Jestli z nějakého songu doslova čiší letní energie, tak je to právě ten, který dohrál Ina Deja Vu. To je prostě evropský léto shrnutý do jednoho songu. Takže doufám, že jste si ho užili naplno, tančili jste, zpívali, měli prostě takový prázdniny. No a společně v téhle jízdě ale pokračujeme. Nebojte, sice jsme ukončili už třetí společnou hoďku, ale před náma ještě ta poslední. Fajn warm-up nekončí, právě naopak, jedem dál naplno. Za chvilku další songy, který si společně užijem, třeba Omy, Cheerleader. Ano, další letní banger, to je tak, když prostě si to úterý potřebujeme udělat hezký. Takže pokračujeme za chviličku, jenom si dáme počasí zprávy a pak zase songy. Tak zůstaňte se mnou.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada.
0: Fajn.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
0: Rosíčka Kristý je zase tady. Jak to vypadá? Počasí je úplně ideální. Teploty 25 až 29 stupňů. To je takový, že neumrznete ani se neroztečete na asfaltu. Zároveň mraky mají dneska neplacený volno, protože je úplně jasno. Sluníčko je prostě v plný polní. Nehrozí nám ani žádná Sahara, protože sem tam foukne nějaký větřík. No a jak jsem říkala, šance na déšť, ta je zhruba stejná, jakože vám třeba šéf z ničeho nic zdvojnásobí plat. Takže čistá nula. No a pak tady máme grilovací faktor, UV dneska kolem pětky v tuhle hodinu, takže se rozhodně namažte. SPF-ko noste vždycky, znáte to, nechceme mít vrásky, ale počasí krásný, tak užíváme.
7: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Tři minutky po čtvrtý odpoledne, to je čas se dozvědět, kde se co děje, společně s Ankou.
11: Vysoké teploty začínají být problém i pro školy. Přehřáté učebny zhoršují soustředění žáků a proto se mluví také o možnosti prodloužení letních prázdnin. Podle odborníků by ale mělo být důležitější školy lépe připravit na vysoké teploty, než jednoduše prodlužovat volno. Nečekaný problém musel řešit chovatel exotických hadů v Plzni. Vítr mu zabouchl dveře od bytu, ve kterém zůstaly dvě volně se pohybující krajty královské. Policie se do bytu dostala pomocí speciálního nářadí a chovatel následně oba hady bezpečně zajistil. Fanoušci Bennyho Blanka už znají seznam skladeb z jeho připravované desky. Album vyjde už tento týden a my se můžeme těšit taky na několik zajímavých hudebních spoluprací.
1: Fajn. 3, 2, 1. Už za hodinu Jindra Žampa. Ale teď. And now.
12: Yeah.
0: 3, 2, 1, jste ready? Fajn warm-up totiž pokračuje a před náma poslední společná hodina. To znamená, že to musíme rozjet úplně naplno. Já vím, je teprve úterý, ale to není důvod neudělat si ze života trošku party. Ať už jste v kanclu, ať už se válíte někde doma, pojďte si dodat trošku energie, vstaňte, zatančete si, možná na vás v kanclu budou koukat trošku divně, ale to nevadí. Jdem to roztancovat. První song Omi, jeho Cheerleader. Takže šup, chci vás vidět tančit, jdem na to.

Ladíte fajn warm-up s Kristý, je 16.11 a právě dohráli Temper City, jejich song Self-Aware. Pořád se mluví o tom, jak nám romantický filmy dávají nerealistický očekávání od vztahu, že se do někoho zamilujeme na letišti, poběží za náma, ale podle mě bychom měli začít řešit i kriminálky. Protože kriminálky nám zas taky dávají úplně nerealistický očekávání od vyšetřování. V seriálu to vypadá hrozně jednoduše. Někdo najde vlas na místě činu, řekne pošleme ho na DNA, potom máte střih, no a najednou je shoda. Toxikologie, pár minut, otisky, hotovo, všechno je to hrozně rychlý a všechno je hned hotový. A vy víte, kdo je vrah už před první reklamou. Přitom realita, ta je mnohem pomalejší. Na ty toxikologické výsledky se prý může čekat až týdny a DNA analýza, ta může trvat i měsíce. Takže zatímco nám romkomy slibujou, že najdem životní lásku a že to bude totálně romantiárná, kriminálky nám slibujou, že vraha najdem do 40 minut. No a pak se divíme, že jsme zklamaný ze života. Já jsem si ale říkala, že celkově filmy nám často dávají asi nerealistické očekávání. A tak mě zajímá, jaký nejvíc nerealistický očekávání vám filmy dali. Vám osobně. U mě to je 100% ohledně té lásky. Můžem to ještě probrat, ale teď mi napište vy. V čem vám filmy dali nerealistické očekávání od života? Co jste si na základě filmu prostě mysleli, že nějak bude? A ono to je v realitě úplně jinak. Napište mi na 724634634. No a teď si dáme slovenskou zpěvačku Adélu a její nejnovější hit Ain't in LA. Tak si to pojďme vychutnat.

0: I'm Here for Someone Else. To je přesně písnička, u které můžete úplně všechno vykřičet. No a my tady společně probíráme otázku, čemu jste uvěřili ve filmech, čím jste se nechali napálit. A Michal píše, že za tuhle otázku děkuje, protože on se nechal napálit, takže ve škole tvrdil, že Star Trek bude jednou dost reálnej. Nelétáme sice, ani nemáme transportéry, ale tricorder v podobě vyhledávání AI už ano. Stejně tak databáze všeho možného, takže moje očekávání selhalo jenom v teleportech. To by byla pecka. Tak Michal vlastně neměl až tak nereální očekávání. Některé filmy se stanou realitou. Já vám děkuju, že jste to se mnou zase sdíleli. No a za chviličku pokračujeme v plný palbě hudby. Třeba Clock Clock jejich Adoria. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
8: Matrace za hubičku.
9: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
12: No včera bylo pozdě.
13: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání.
11: Ty firemní trička?
12: No včera bylo pozdě.
13: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny,

už jste v kanclu nebo někde doma, věřím, že teď jste se cítili jako na festiáku. Kygo, Konrad a jejich mega hit Firestone nám právě dohrál. No a jsou dva typy lidí, kteří se vracejí z dovolený. Ty, co vám přivezou magnet, a ty, co přivezou půlku supermarketu. Na internetu se teď řeší, že lidi prej už nechtějí, abyste jim z dovolený vozili magnetky, ale chtějí svačinku, nějaký prostě dobrůdky. A vlastně to dává smysl, protože magnet je sice hezký, ale kolik magnetů s nápisem Greece, Řecko, člověk potřebuje, než začne vypadat jeho lednice jako turistický stánek. Místo toho vám třeba někdo přiveze místní čokoládu, sušenky nebo nějakou úplně bizarní specialitu, kterou jste nikdy v životě neviděli. A to je suvenýr, který má nějakou životnost. Většinou možná tak jeden večer, kdy máte chuť na tu čokoládu, pak už bohužel z toho nic nezbyde. Ale samozřejmě existují i další klasiky. Mušle, pohlednice, divný ohavný tričko s nápisem té destinace, kamínek, který vám někdo podá, jakože to je z té pláže, jakože cenej suvenýr. Každopádně každý máme jiný způsob, jak říct, že jste byli na dovolený a že jste mysleli na ty svoje blízký. Takže mě zajímá, jaký suvenýr nejradši vozíte z dovolený vy? A možná i jaký nejradši dostáváte, protože to je taky důležitá otázka. 724-634-634, kdyby teď někdo jel na dovolenou, jaký suvenýr byste chtěli anebo přivezli? Napište, no a k tomu já vám přivezu přímo do vašich uší další písničku. Tiffany Iris Vertigo. Sice nejsem na dovolený, ale tak suvenýr od nás ze studia, tady s fajnou.

0: Watson vás, věřím, všechny roztančila, protože k tomuhle songu s názvem Lush Life je virální taneček, tak doufám, že ho umíte a rozjeli jste to. No ale teď rozjíždíme debatu o tom, jaký dárky máte rádi, když vám někdo přiveze z dovolený suvenýry. Dominik píše, že on vozí zásadně magnetky a ty nejvíc kýčovitý, že ví, že kolegové milujou tyhle kýčovitý magnetky na svých lednicích. Já teda nevím, jestli ty magnetky milujou, nebo jestli pak Dominika proklínají, ale dobře, jo, kýčovitý magnetky jsou sranda, to je dobrý suvenýr. No a Michal, ten naopak tady hlasuje přesně za dovážení suvenýrů v podobě jedlejch dárků. Píše, nejradši dostávám koly s různýma příchutěma, který se v Čechách neseženou. S oblibou jsem z Itálie taky kamarádům vozil dobroty z nutely nebo těstoviny, za což mi mnozí ve zlém poděkovali, neb začali mít problém sehnat tady v Česku ty opravdu dobrý těstoviny. To je pravda, když začnete vozit ze zahraničí nějaký jídlo, který je v Česku k nesehnání, to je pak k zbláznění. Každopádně děkuji, že jste se mnou sdíleli vaše oblíbené suvenýry. Přeju vám, ať vám letos kamarádi přivezou to, co chcete, ať už to bude magnetka, sebevíc kýčovitá nebo něco k snědku. No a já vám přivezu za chvilku další song. Těsto The Business, to je další taková festivalová věc, party hit. Tak za chviličku si ho užijem tady na Fajnu.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Je mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.
13: Fine.

0: Ideální song na to stáhnout okýnka a jenom si užívat ten letní vzduch. Miles Smith, Niall Horan, jejich Drive Safe. Jeden z posledních songů, který si společně pustíme. A proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví. 5. hodina je tady a my jsme se společně bavili naprosto skvěle. Od 1 do 5 dnešní Fine Warm-up s Kristý je za náma. Já doufám, že to zase splnilo účel, že vám to dodalo energii, zlepšilo náladu, že jste tančili, zpívali, skákali, křičeli. Tohle všechno. Já se s váma teď už rozloučím. Předávám žezlo Žampikovi, který má 100% nachystaný nějaký skvělý témata, vtipy. Já už mu to vidím na oči, že bude dneska hodně vtipnej, tak se na to připravte, užijte si to, rozhodně tady dál zůstaňte. No a na rozloučenou vám pošlu jeden speciální song, protože dneska je speciální den, 11. srpna slaví narozeniny Kellyn, takže mu pojďme všichni společně popřát všechno nejlepší, připít si na jeho zdraví, jak říkají Francouzi, santé. No a jak už asi tušíte, song, který pošleme vám i Kellynovi k narozkám, Kellyn, santé. Tenhle track, užijte si to, mějte se krásně, bye babe. Oops.

0: konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
1: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Rascal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
5: Happysport.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Fine Drive. Jindra Žampa.
2: OK, úterý 11. srpna startuje Fine Drive, 3 hodinky jsou před náma, díky, že jste u toho se mnou. Za chvilku si řekneme o tom, jak se naše generace stará o naše rodiče ve chvíli, když se už oni o sebe sami nepostarají. Do té doby nabitej playlist Somber a Homewrecker právě teď na Fajnu.

Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat, posloucháte úterní Fine Drive. A lidi, myslíte si, že je naše povinnost postarat se jednou o naše rodiče jenom kvůli tomu, že oni se starali o nás? Tohle je podle mě docela zajímavý téma, protože u nás se pořád tak nějak bere, že když se rodiče celý život starali o nás, tak je přece úplně normální, že se jednou my postaráme o ně. Jenže ono to vždycky není tak úplně jednoduchý. Někdo má rodiče, se kterýma má skvělý vztah a vůbec by ho nenapadlo je někam dát a neřešit, ale někdo má třeba rodiče, který se o něj nikdy moc nestarali a pak se po něm najednou čeká, že v 60 nebo 70 bude všechno řešit za ně. A do toho má člověk už potom třeba vlastní děti, vlastní práci, hypotéku, tak mě zajímá, kde je vlastně ta hranice. Jak to máte vy? Berete jako samozřejmost, že se jednou postaráte o své rodiče, nebo si myslíte, že tohle není povinnost a každý by měl mít svoje stáří nějak zajištěný? Dneska je to trošku navážno, ale zajímají mě vaše odpovědi. Napište mi na 724 634 634.

0: prvního si pustit tak v létě než Harry Styles. Tohle byl track American Girls. 17 hodin 20 minut, to je aktuální čas na Fajnu a my se vracíme k našemu tématu. Debatovali jsme o tom, jestli berete jako samozřejmost, že se jednou postaráte o svoje rodiče, nebo si myslíte, že tohle není povinnost a každý by měl mít svoje stáří nějak zajištěný. Tady je první odpověď. Já bych se osobně o své rodiče starala do jejich posledního dechu. I když jsme měli chvíle, které nebyly úplně nejlepší, furt vím, že mě milují a vždy se o mě postarali. Strašně ráda bych jim tu lásku v budoucnosti takto opětovala. A to je nádherná zpráva. Další zprávu tady máme. Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni pak k tobě. Jsem máma od dvou dětí a řídím se tímto. Tak uvidíme, jak to dopadne, až bude stará. Ale zní to, že jsi docela fajn, že by ti to ty rodiče měli jednou, teda ne rodiče, děti měli jednou vrátit. Terka napsala, já bych řekla, že záleží, jací ti rodiče byli. Nemůžeš po dítěti chtít celoživotní péči jen proto, že ho jednou porodíš. Když jsme si blízcí, tak je to něco jiného. Toť vaše názory, my popojedeme dál. Damiano David, Born with a Broken Heart. Tohle neskutečný banger si dáme už za chvíli tady na Fajnu. Fine Drive.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Atención, señoras y señores!
9: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
8: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
8: La Tropical!
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: CZ.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Hledáš tu tam, co neznám.
6: Hledáš ojeté auto? Nekupuj.

0: Bratrský duo Fastboy, jejich track Beautiful Life nám dohrál v 17 hodin 33 minut na Fajnu a my jedeme dál. Před náma je Loj. To je Borka, která začínala jako pouliční muzikantka a ještě předtím, než se dostala do The Voice Kids, tak soutěžila ve školní hudební soutěži s vlastním songem a skončila druhá v celém Německu. Ale nejvíc randověc je, že během maturity začala na TikToku dělat zpívaný recepty a zaspívala třeba takový recept na dobrý palačinky. Právě tyhle ty videa a její cover na Blinding Lines jí pomohly nastartovat její hudební kariéru. Před náma je její track Red Eyes, který určitě už moc dobře znáte. Pojďme se ho rád teď na Fajnu.
1: Fine Drive.

0: Let Be Mine, to je track, který nám zpíjel úterní odpoledne na Fajnu. Hele lidi, taky jste někdy koukali na kriminálku a říkali jste si, ty kráso, tohleto ty policajti přece musí vyřešit za 5 minut. Seriály nás tohletom malinko zblbly. Borec najde jeden vlas, pošle ho do laborky a za chvíli už víme, komu patří, kde bydlí a pomalu i co měl včera k večeři. Jenže realita, ta je úplně jinde. DNA, toxikologie a další věci fakt nejsou hotový lusknutím prstů. Někdy se na výsledky čeká fakt hodně dlouho, někdy se nedozvíte je vůbec. Takže když pak vidíme reálný vyšetřování, jsme akorát naštvaný, že to není jak v CIA. Ale napište mi, co jste si díky kriminálkám mysleli, že funguje úplně normálně a pak jste zjistili, že realita je úplně jiná. A napište mi klidně i vaše oblíbený kriminálky na 724 634 634, protože co si budeme, my Česko jsme prostě národ bavičů kriminálek, že jo? Fajn drive.
1: Fajn. Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já.
5: Tak příště domo.
2: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
7: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
6: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.

0: Rudimental a Khalid, All I Know, posloucháte úterní Fine Drive a řešili jsme tady, co jste si díky kriminálkám mysleli, že funguje úplně normálně a pak jste zjistili, že realita je úplně jiná. A jaký jsou vaše oblíbené kriminálky? Nikča, tak ta mi napsala, já vždycky nechápala, proč prostě nevezmou otisk prstu a za dvě minuty neví, komu patří. V kriminálkách je všechno hotový dřív, než si stihnou dát kafe. Ono taky v těch kriminálkách ten čas se taky trošku jinak projevuje, že jo. Musíš tam prostě ten děj narvat do hodiny a půl, je jasný, že v reálném životě to takhle úplně nefunguje. Pak tady máme vaše oblíbené kriminálky, máme tady kriminálku Anděl, tu taky miluju, Policii Modrava, to je za mě taky skvělá, ale největší top je Metoda Markovič, to je za mě top. Pokud jste nevěděli, mega doporučuju.
1: Míň vybírání, víc vibe.

Bella Kai, I love it, I love it, I love it. To je track, který nám uzavírá první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak díky, že jste u toho se mnou. A doufám, že se mnou dáte ještě ty dvě zbylý dvě hodinky. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
8: To nejlepší z hit parád.
10: To nejlepší ze streamu.

0: pilíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
5: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
4: Více na světrovnátek.cz.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
13: Pojďme se podívat na počáso. Aktuálně máme jasno a ultra příjemných 26 stupňů. Zítra to bude stejně příjemný jako dneska. Zítra bude 27 stupňů, tak si to užijte. Ale bacha na to, pořád doporučuju u sebe a na sobě mít ten deodorant. Co?
14: Fine Drive.
15: Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
14: Fine. Fine Drive.
15: Fine Drive.
14: Jindra Žampa. Jindra Žampa.
13: 18 hodin, 3 minuty k tomu startuje druhá hodinka Fine Drive. Za chvíli se podíváme na to, jaký absolutní bizár se stal v hudebním světě. Do té doby Teddy Swims a Tate McRae právě teď na Fineu.

jeden z nejcharizmatičtějších hlasů na scéně. Teddy Swims a Mr. Know It All. Posloucháte Fajn v 18 hodin 9 minut a pojďme se podívat, jaký bizár se stal na hudební scéně. Na sockách se dneska řeší další záhada. Podle některých lidí Usher včera na koncertě nebyl Usher, ale jeho dvojník. Fanoušci si prý začali všímat, že jim na koncertě Usher nějak nesedí. Že měl prej jiný obličej, jiný pohyby a dokonce řešili i kérky, že ani ty neseděli. A než někdo stihl říct, možná jen blbě natočený video, internet už měl jasno, je to jasný klon. Usher to samozřejmě popřel a ještě si z toho udělal srandu, ale co my víme. Straight from the work to the home. Fine life.

0: Ed Sheeran nás rozněžnil na fajnu, takhle při úterku. A když už jsme teda rozněžněný, tak jsem si říkal, že bychom si mohli povědět o kamarádství s výhodama. Kamarádství s výhodama zní na papíře úplně jednoduše. Žádný vztah, žádný drama, žádný závazky. Úplně easy. Problém ale přijde ve chvíli, kdy si jeden z vás řekne, tyjo, ale já už asi nechci úplně jenom ty výhody, protože city si bohužel neumí přečíst nějaký pravidla na začátku a říct si, OK, tady se nikdy nezamilujem. No a pak může nastat docela průšvih, když začne jeden chtít víc a druhý pořád jede režim, kámoši, nic víc. Přesně v tu chvíli se z jednoduchý dohody může stát pěkně nepříjemná situace. A mě zajímá, jestli podle vás funguje kamarádství s výhodama dlouhodobě, anebo se do toho jeden zaručeně časem zamotá. Napište mi, jaký máte zkušenosti vy s kamarádstvím s benefitama na 724-634-634.
1: Fine Drive.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
7: Matracezahubičku.cz.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Raskal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
9: happysport.cz.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

0: Doma. A to, jestli podle vás může fungovat, anebo jestli to jednou přijde do vztazíku, anebo do něčeho úplně jiného, do nějakého pořádného dramatu. Napsala mi Káťa z Ústí a tam mi napsala: ahoj Jindro, kamarádství s výhodami je jednoduché. Jen do chvíle, než zjistíš, že toho druhého nechceš ztratit. Krásný odpoledne. Krásný odpoledne i tobě, Káťo, to vlastně dává smysl. Pak mi napsala Tereska a tam mi napsala: mě to vydrželo asi půl roku a pak jsme si oba uvědomili, že spolu vlastně děláme úplně všechno, akorát tomu odmítáme říkat vztah. OK, do třetice tady máme Kubu a ten napsal: fungovalo to, dokud si nezačala psát s někým jiným. Najednou jsem zjistil, že jsem nějak podezřel žádlivý na člověka, se kterýma podle dohody nemám co žádlit. No, tak si říkám, že to asi teda nefunguje. Co?
1: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
2: Jsme fajn.

0: Dnešní večer na fajnu Snake It and Portugal The Man. Hele lidi, rozešli jste se někdy s někým a řekli jste si, že už se s ním nikdy nechcete vidět a po pár dnech jste úplně nenápadně kontrolovali jeho Instagram. Protože tak ono je to strašně jednoduchý říci, už ho nechci sledovat. Jenže pak přijde nějaký nový storíčko, že jo, nějaký nový fotky a už se koukáme na to, kdo mu lajkuje příspěvky a je z toho taková jedna velká detektivka. Nejhorší je, že se člověk často říká, že se jenom podívá, jenže pak vidíte něco, co jste fakt vidět nechtěli a nálada po celý zbytek dne je úplně v háji. Výzkumy navíc naznačují, že sledování ex na sociálních sítích může po rozchodu zvyšovat stres, žárlivost a celkově stěžovat dostání se z toho rozchodu. Takže možná nejlepší motivační rada není žádná motivační knížka, ale prostě mute, unfollow a hlavně nechodit kontrolovat jeho nový followery ve dvě ráno. Ale přiznejte se, sledujete po rozchodu ex ještě na sociálních sítích a nebo jste schopni to fakt utnout? A co je horší? Vidět to, že je ten ex šťastnej a nebo že má někoho novýho? Napište mi na 724 634 634 a upřímně. Fine Drive.
1: Fine. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
6: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter. Music. Fine.

Chemical Brothers, go! Posloucháte, fajn, 18 hodin, 50 minut, to je aktuální čas a já jsem se vás ptal na to, jestli sledujete po rozchodu svý ex ještě na sociálních sítích, anebo jste schopni to ucnout a už je nikdy v životě nesledovat. První zprávu tady mám od Jendy a ten mi napsal, čus, se svou ex se potkáváme na zábavách a oba se na IG stále sledujeme a vše je v normálu. Hele Jendo, tak by to mělo být. Já musím říct, že s žádnou z mých ex vlastně nemám úplně špatný vztah, nebo nejsme nějak ve zlým. Pak tady máme zprávu od Matěje, ten napsal, já jsem si říkal, že už je mi úplně jedno a pak jsem zjistil, že má novýho kluka. Takže očividně mi to jedno nebylo. Ale mega cením upřímnost, že si to takhle hezky umíš přiznat. No a pak tady máme poslední zprávu od Davida. Nejhorší je, když ex nic nepřidává, protože pak začneš přemýšlet, proč nic nepřidává. To už je úplně jiná úroveň psycho. No tak to můžu potvrdit.

0: Scott Kennedy nám uzavírá druhou hodinku Fine Driveu. Lidi, před náma je poslední společná hodinka. Dejte si to se mnou, začnu klasicky 10-minutovkou podle vás. Takže už za chvilku budu hrát to, co vy budete diktovat, tak si připravte číslo 724-634-634. Za chvíli startuje odpočet. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here, literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn. Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
9: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: Fine Drive, Jindra Žampa.
14: Pull my trigger, let me blow your mind.
0: 19 hodin, 2 minuty k tomu startuje třetí hodinka Fine Driveu. Nejvíc děkuju, že jste u toho se mnou a dáme si klasicky 10-minutovku podle vás. Pro ty, co jsou tady prvně, tak to znamená, že příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat na číslo 724-634-634. Můžete mi psát SMSky na iMessage, na WhatsAppy anebo na Instač Fineu, každej jak chce. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě, tak třeba právě teď.
15: 10 minutes for you.
16: 10 minut tvých songů.
17: Máš 30 sekund.
18: Pošli název tvý oblíbený songy.
19: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
20: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát.
21: 10 minutes for you.
0: Čik, čak, čik, čak,

0: song Alex Warren a Fever Dream. Tak jo, Lukášku, posílám ti to tam. Hned potom tady vidím Gufrau a Maria April Nezvládám. Dobře, může být. A do třetice KSN, pravý VIP a KSN, Niko a Izomandias, jste neskuteční borci. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
1: I'm so excited to finally share my

Gufrau a Marie April, Nezvládám. To je track, o který jste si psali v 10 minutovce. Podle vás posloucháte fajn. Před náma je třetí track v pořadí. Hrozně jsem vám chtěl zahrát KSN, ale jsou tam takový slova, že by to bylo podle mě to poslední, co bych vám tady zahrál. Vys mojí historii tady na fajnu. Tak místo toho vám posílám Ektora a PTSD a hned potom nás čeká velký finále a potřebuju opět někoho, kdo to rozsekne. Číslo je 724-634-634 a ten nejrychlejší bude moct rozhodnout, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte právě teď. 724-634-634. 10 minutes for you.

0: Posloucháte Fajn. A před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal Robert. Čau, Roberte.
1: Ahoj.
0: Ty tam máš pořádný fičák, ale hele, řekni mi, co zatím nejlepšího, nebo pro tebe nejlepšího jsi zažil tohleto léto? Kdyby jsi měl vypíchnout jako jeden top moment.
1: Moment léta. Ten se ještě on blíží.
0: Ještě jednou, pardon. Ten moment se teprve blíží.
1: Jo.
0: No a do téhletý doby třeba, kde jsi byl, se podívat, co jsi zažil v létě?
1: Mal jsem dost turbulentné léto, ale stihli jsme nějaké výlety, klasický k vodě a na brusle a bazén a podobně, takže
0: okay.
1: Zatím je to také klidné léto.
0: A ten top moment, na který se těšíš, to bude nějaký náhodný, nebo to máš naplánovaný?
1: Samozřejmě je to naplánovaný výlet na Slovensko na 10 dní, takže máme hotel, těšíme se všetci.
0: A za tebe tip na nejlepší lokalitu na Slovensku?
1: Na Slovensku určitě Vysoké Tatry.
0: OK. Ještě jsem nikdy nebyl, takže určitě musím vyzkoušet. Každopádně, Roberte, teď tady pro tebe mám 3 tracky, seš na to ready?
1: Pojď na to.
0: Tak jo, tohleto je jednička. Sam Feld a Crying on the Dance Floor. Varianta číslo 1, taková tanečnější, pojďme si dát 2. Tohle jsou Stray Kids a Run It. Před náma ještě třetí varianta a to je z české hudební scény. Štajn 27 a Habibi, ale Roberto, je to jenom ve tvých rukou, ty to pojď rozseknout, čím to dneska zakončíme.
1: Jdeme na Crying on the Dance Floor.
0: Tak jo, dáme Crying on the Dance Floor a někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: Všetkým, užijte si leto, krásné dny a majte se rádi.
0: To je důležitý. Hele, já ti moc děkuju, díky za zavolání, zase někde zavolej, krásný večer a krásný léto.
1: Díky a vám, ahoj.
0: Měj se hezky, ahoj. 10 minutes for you.

0: Ladíte fajn, takhle při úterku 11. srpna 19 hodin 20 minut, to je aktuální čas a i dneska se tady bude trapnit. Ne, že by mě to teď už nějaký ty 2 hodinky 20 nešlo, ale nechám to teď na vás. Řada je na vás, pojďte mi sem napsat nějaký trapný storky, co se vám v poslední době staly, nebo klidně vytáhněte něco z dětství, hlavně ať je tady pořádně trapno aka cringe minute. Pište mi vaše storky na 724 634 634. Může to být klidně anonymně, tak se toho nebojte. Fine Drive.
1: Fine. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Hexo. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
6: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
7: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Revenge Minute.
1: Posloucháte fajn, tohle to byl Šimonov a před náma je Cringe Minute. Dneska se o svoje trapno podělil Filip. Ten mi napsal, kámoš si šel v obchodě vyzkoušet kalhoty, ale když vyšel z kabinky, vůbec si nevšimnul, že si nechal na zadku přilepenou cenovku. Prošel tak půlku obchodu, zastavil se u pokladny a až tam mu prodavačka řekla, že tu cenovku má pořád na sobě. Nejhorší bylo, že kolem něj celou dobu chodili lidi a někteří se už smáli. Já jsem tam byl s ním a samozřejmě jsem si toho všiml až úplně poslední. Samozřejmě ti budu věřit, že jsi z toho všiml až poslední, že jsi s kámoše nedělal srandu, ale nejvíc jsem si teda ulet, chodit jakoby, když se jdeš koupit kalhoty, tak k té pokladně přijít s těma kalhotama na sobě. Co na to jako říkají?

0: Posloucháte Fajn a my se pomalu, ale jistě blížíme ke konci, ale ještě než vás opustím, tak si dáme Lady Gaga a The Dead Dance. Lady Gaga je borka, která napsala svůj první song už ve 13 letech a ještě větší bizár je, že později měla na vysoké škole spolužáky, kteří založili facebookovou skupinu s názvem Stephanie Germonata You Will Never Be Famous. Teď si to představte. Někdo vám na škole řekne, že z vás nikdy nic nebude a o pár let později je z vás Lady Gaga. To je prostě nejvíc.
1: Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilní servis.cz. Opravy hned.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
11: HappySport.cz.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
16: Right, babe.
17: Fine.

0: noční hodinky utekly jako voda a ten úterok jsme zvládli ve zdraví. Vzhledem k tomu počasí, co jsme k tomu měli, tak to bylo naprosto geniální. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, taky spoustu blbostí, jak jsme na to u nás zvyklí, že jo? Díky, že jste u toho byli se mnou, bez vás by to prostě nešlo. Já se s váma loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně talentovaná, mladá, blondětá, herečka a zpěvačka Sára Nov, která pro vás dneska má jubilejní 20. díl Next Generation. Jsou to taky 2 roky, co už tady u nás maká, takže díl než já. OK, tak já už jde nekam prostor. Za ně už jenom ty 2 slova. Popalala!
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

Ξύγκνε ως του. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn. Wake up in the-

0: Já jsem Sára Nov a ty právě posloucháš Fajn Rádio a jeho Next Generation. Dneska je to můj už 20. díl a zároveň 2 roky, co jsem tady v tomhle pořadu a já si pamatuju, jak jsem v prvním díle pouštěla svůj single Necítím lásku, takže jsem si řekla, že si ho tady symbolicky pustíme i dneska. Já jsem Sára Nov a tohle je můj single Necítím lásku.
1: Next Generation.

0: Generation. Dohrává můj single Necítím lásku a pokud chceš slyšet více mý hudby, tak vydrž úplně do konce, protože za takových 20-25 minut pustím moji nejnovější písničku Nesnáším, co snášíš. Teď už Alanessa Barrett a její taky nový single Too Fast to Live, Too Young to Die.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Právě si slyšel song Pedal z nového alba od Ariany Grande, která nedávno vydala stejnojmenný album. No a jako další ti tady dneska pustím Adélu a její KG, bitch. Hey. Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Právě dohrál můj single Hot, ke kterému najdeš na YouTube i vizuál, a pokud bys ho chtěl slyšet naživo, tak bych tě moc ráda pozvala na festival Skalky Fest v Novém Jičíně 22.8. Já hraju od 7 večer a pak například Nobody Listen, Klep, Rohony nebo třeba Dorian, takže jestli tě máš poblíž a zajímalo by tě to, tak určitě dojdi. Já se na tebe budu moc těšit, protože je to po delší době zas nějaká akce, na které hraju na Moravě. Takže pokud jsi z Ostravy, Valašského Meziříčí, Frenštátu pod Radhoštěm nebo třeba Frýdku Místku, tak se na tebe těším 22.8. v Novém Jičíně na akci Skalky Fest. No a potom tady mám ještě druhou akci, na kterou bych tě moc chtěla pozvat. V Českých Budějovicích budu hrát 29.8. a více info vlastně zatím moc nevím, takže to určitě budu dávat vědět na svých sociálních sítích, kde mi samozřejmě můžeš sledovat. Na Instagramu jsem jako sara.nof.icial a všude jinde prostě jenom jako Sara Nof. No a v září 17.9. tu mám samozřejmě i něco pro Prahu. Proběhne taková akce, která se jmenuje Sustainability Summit a kromě mě si tam budeš moc poslechnout třeba holky z podcastu Vyhonit ďábla, Anu Marii Hanzlíkovou z Refresheru, poslankyni Kateřinu Stojanovou nebo Báru Stárek z neziskovky Díky, že můžem, na kterou se já osobně těším asi nejvíc, a dalších 20 nebo 25 zajímavých lidí, kteří rozhodně mají co říct. Budeme tam řešit třeba AI, udržitelnost nebo ekologii, takže pokud jsou tohle také tvoje témata, tak tě tam moc ráda uvidím. Teď už ale pouštím další song z mýho playlistu. Tohle je Bring Your Love od Madony a Sabriny.
0: Number one hit music station.
2: Next Generation.

Se sestřenicí jsme byli na dvorcích, kde měly být vylepený takový ty růžový plakáty právě k tomuhle novému singlu od Adély, jestli jste to třeba někdo zaregistroval na TikToku, ale už tam nebyli, lidi je prostě strhali a rozkradli a z toho z billboardu tam zůstala jen taková jako dřevotříska, takže Praho, děkujeme za nic. Každopádně to nic nemění na tom, že Adéla vydala absolutní banger, který teda aspoň minimálně za mě je song tohodle léta. No a protože dneska vybírám playlist, tak tady krom Adély samozřejmě nesmí chybět ani Nessa Barrett.

dohrála moje nejnovější písnička, která se jmenuje Nesnáším, co snášíš, a já budu moc ráda, když koukneš na videoklip na YouTube, protože nám to dal fakt práci. Natačili jsme to v Beskydech, odkud vlastně i pocházím, a kdo mě sleduje na Instagramu, tak asi zaregistroval video, kde mluvím o tom, jak jsme část videoklipu natáčeli taky u našich sousedů v bytě. A no, takže teďka trošku jako story time. Na natáčení klipu jsem potřebovala právě takovou jako spíše opotřebovanou vanu a sehnat ji bylo fakt těžký. My v bytě žádnou vanu nemáme, ptala jsem se na Instagramu, ptala jsem se úplně všude, ptala jsem se různých kamarádů, co mám z Prahy, protože jsme potřebovali právě, aby to bylo jako v Praze a nikde nejedeme daleko. Ale ti taky buď neměli, anebo měli takové, které se mi úplně nelíbily a nehodily do toho klipu, a nebo v to datum byly prostě pryč, protože byly prázdniny, že jo? Ale věděla jsem, že v bytě pod náma je přesně taková vana, která by se mi do toho klipu líbila a kterou bych tam přesně chtěla, protože před pár týdny se ten byt pod náma prodával a já jsem se tam šla jako podívat. Jenže ten byt byl už prodaný a já jsem se s těmi sousedy vůbec neznala. Myslím si, že jsou z Bruselu, mluví jenom anglicky a právě před pár týdny koupili ten byt. A tak jsem si řekla, že za to nic nedám a šla jsem za úplně cizíma lidma, s kterýma jsem se nikdy neviděla. A šla jsem se jí zeptat, jestli si nemůžu v jejich vaně natočit videoklip. A oni, že jo, úplně v pohodě. Domluvili jsme se, dali mi v pátek klíče od celého bytu a že pro jakoby stejně jedou na víkend pryč na hory a že tam nebudou, tak ať si tam točíme, co chceme. Takže obrovský shoutout tady našim sousedům, kteří jsou mega hodní a doteď trošku nechápu a jo, jakoby cením. Takže pokud chceš vidět nejenom vanu našich sousedů, tak koukni na můj nejnovější klip na YouTube. A song se jmenuje Nesnáším, co snášíš. A jestli by tě zajímalo více mý hudby, tak si mě najdi na streamovacích platformách, kde jsem jako Saranov. Já už se s tebou loučím, tohle byl úplně extrémně dlouhý jeping a slyšíme se zas někdy. Ahoj. We are number one. Next generation. Number one.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Pilíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Soutěži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
3: My name's John Ray.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let. Yeah.

0: Creed High.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: než to bude všude.
1: Hity začínají tady.
0: Fajn. Nový tracky.
1: Témata, který chceš vidět a

0: ještě toho moc. Zapni Fajn.
1: Fajn. Fajn. Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: This is One Republic.
1: Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Somber.
7: Welcome to the show.
8: Yo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
11: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř,
13: topenář,
12: podlahář.
13: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
14: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
13: Více informací na rekbyty.cz.
14: Rekbyty, záruka kvality.
15: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
3: Čau, tady Sofian.
4: Ahoj, ahoj, já jsem Pam Rabbit.
2: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
5: Od pondělí do čtvrtka.
2: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
5: Fajn. Vždycky hot.

0: ještě neznají všichni.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
1: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube.
0: Fajn.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: taky vláčem. Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
7: Vždycky hot, vždycky hity.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.